0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
3: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
2: Těšíme se na vás.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro v poslední červnový den. Přináší nám zmínku o umělci, na nějž silně zapůsobilo studium na školách, kam měl možnost docházet. Obohatil tak hudbu ještě o další rozměr. Jaký a kdo byl o ním tvůrčím duchem, se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Williama Krolla, byla to skladbička Banjo and Fiddle a nám dokázal trochu banjo přiblížit Augustin Hadelich svou hrou na housle. Doprovázel jej na klavír Orion Weiss. Je 7 hodin a připočítejme ještě 4 minuty. Máme 30. června a to je také den, kdy se ovšem kdysi dávno, a bylo to v roce 1722, narodil Jiří Antonín Benda, jeden ze zakladatelů melodramu, tedy hudby, která dokáže krásně pracovat i s mluveným slovem. Více si přiblížíme jeho osobnost v dnešním ranním vysílání. Teď už ale zazní hudba Josefa Haydna. Uslyšíme ze symfonie číslo 59 a dur čtvrtou větu.

Slyšeli jsme finále čtvrtou větu symfonie číslo 59 a dur Josefa Haydna a hrál ji Royal Northern Symphony Orchestra pod vedením dirigentky Rebecky Miller. Je 8 minut po 7 hodině a nás za chvíli osloví krásný zpěv Cecilie Bartoli, slavné mezzosopranistky. Pět nám bude za doprovodu Děrťa Fischera píseň Caro mio ben Giuseppe Giordaniho. Ale ještě předtím, než se pustí do pěkného zpěvu, máme tu informaci o tom, jaké nás čeká počasí v hlavním městě. Bude teplo a sucho. Bude oblačno až polojasno a teploty vystoupí na 28 a možná až 30 stupňů Celsia.

To byla slavná píseň Giuseppe Giordaniho. Caro mio ben zpívala Cecilia Bartoli a doprovázel ji Gerd Fischer. Je 7 hodin 12 minut, za chvíli se budeme moci cítit mnohem bezpečněji, ale jenom po určitý čas, neboť nás bude ochraňovat Zorro. Tajemná tvář, to byl také název filmu z roku 1998, ke kterému napsal hudbu James Horner a my je za chvíli uslyšíme. Předtím ale ještě důležitá informace pro ty, kteří se chystají projet tunelem Mrázovka. Pokud pojedete směrem na Barandovský most, budete muset objíždět tunel, protože tam došlo tímto směrem k nehodě.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme směs irských lidových melodií, které nahrál soubor Air Ensemble a ten dal zas dohromady Daniel Hope proto, aby vzniklo album plné irských lidových melodií. Je 7 hodin 26 minut a my se vydáme v tomto čase zpátky k nám do střední Evropy, a to přímo do Čech, dokonce do Benátek nad Jizerou, protože tam se 30. června roku 1722 měl možnost potěšit tatínek rodiny Bendů. Pokřtěn tam byl totiž jeho další syn Jiří Antonín Benda. Ten byl o 13 let mladší než jeho první syn František Benda, slavný hudebník. A stejně tak i Jiří Antonín se proslavil právě v hudbě. Ostatně umění milovný hrabě, který působil na zámku v Benátkách nad Jizerou, tedy Ignác Sklenové, měl rád hudbu a tak podporoval rodinu Bendů, a ti tak mohli působit nejenom ve svém občanském zaměstnání, tedy hlavně tatínek, ale mohli také hrát k zábavě. Například Jiří Antonín hrál s tatínkem v hostincích k tanci, ale měl také štěstí na studium. Studoval v Kosmosích a v jezuitské koleji v Jičíně.

Rolando Villazón dospíval Vaga Luna Keina Genti, píseň Vincenza Belliniho za doprovodu orchestru Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino pod vedením Marka Armiliata. Je 7:01 a my se opět vracíme k Jiřímu Antonínu Bendovi, bratru slavného Františka Bendy, který ovšem vlastně celý svůj produktivní život prožil v zahraničí. Mluvíme stále o něm, ale jako o českém skladateli. Ten zlom, kdy opustil Čechy, nastal v roce 1742. V březnu se totiž s rodiči a sourozenci mohl vystěhovat do Postupimi. To bylo velké štěstí, protože v Čechách přece jenom rodina nemohla získat dostatek financí na slušný život a v Německu naopak taková šance byla. A to i díky bratru Františku Bendovi, který byl oblíbencem pruského krále Fridricha II. A vymohl si právě u krále, aby byla možnost přestěhovat celou rodinu do Pruska. To se zdařilo a Jiří Antonín najednou měl velké možnosti, jak uplatnit svůj hudební talent. Byl přijat jako houslista do pruské královské kapely a zároveň působil jako čembalista a korepetitor ve dvorní opeře.

Slyšeli jsme krásnou árii z oratoria Judita Triumfans. Pojď, následuj mě s důvěrou. To nám zpívala Lea Desandre, skvělá mezzosopranistka za doprovodu Roberty Kristýny, ta hrála na Šalimo, a také za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Danforda. Máme 7:38 a za chvíli nás čeká skladba Jiřího Antonína Bendy. Oni

0: do města Gotha. Ta měla v repertoáru činohry, zingšpíly a také, a to bylo velice důležité, Rusův melodram se švajcerovou hudbou s názvem Pygmalion. To oslovilo Jiřího Antonína Bendu natolik, že si vzpomněl na své vzdělání u jezuitů. V jezuitské koleji totiž přicházel do styku se školním divadlem a také s řečnickými cvičeními, výraznou deklamací a vzrušeným dramatickým monologem. Výkony herců Seilerovy společnosti v Gotě přesvědčili Jiřího Antonína Bendu, že by se mohl pokusit o podobný žánr, jako byl právě ten Rusův Pygmalion, a začal komponovat melodram, tedy hudbu, do které je vkomponováno mluvené slovo. A to se mu neuvěřitelným způsobem zdařilo. Z jeho melodramů se v té době stala senzace a započala tak řada dalších skladatelů se pokoušet o tento žánr. My si teď připomeneme od Jiřího Antonína Bendu, ale jeho instrumentální tvorbu. Zaposloucháme se do třetí části koncertu G-dur pro čembalo a smyčce. Solo na čembalo má Josef Hála.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Jiřího Antonína Bendy. Slyšeli jsme třetí část koncertu G-dur pro čembalo a smyčce. Hrál nám solo Josef Hála a doprovázeli Antonín Novák, Vojtěch Júza, Karel Špelina, František Sláma a František Pošta. Je 7:45 a my se zaposloucháme do vojenského pochodu Camille Saint-Saëns. Hraje Slovenská filharmonie pod vedením Richarda Heymana.

0: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
1: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
0: Těšíme se na vás.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

Dozněla ukázka hudby z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Mstislava Rostropoviče. 7 hodin 54 minut a nás se čeká ještě jedna skladba do 8. A to je ukázka z The Yellow Cake Revy, tedy ze slavné skladby s ekologickou tématikou. Původně byla klavírní, ale aranžmá Rosemary Furniss z ní udělala orchestrální kousek. Celá revy vznikla roku 1980 na protest proti záměru těžit uran poblíž městečka Stromness v souostroví Orkney ve Skotsku. A tam také Peter Maxwell Davies žil. My teď uslyšíme třetí část Farewell to Stromness, rozloučení se Stromness, a to v podání souboru Orchestra of the Swan a v podání jeho vedoucího a také vynikajícího hráče na housle Davida LePage.

0: Slyšeli jsme ukázku z The Yellow Cake Revue ze skladby Petra Maxwella Davise, Farnsma Rosemary Furness. Zněla nám v uších třetí část Farewell to Stromness v podání Orchestra of the Swan a Davida LePage. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli také pro poslech hudby Giuseppe Verdiho. Uslyšíme árii z opery Troubadour, kterou nám zaspívá Joseph Calleja.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Jihočeští hasiči kvůli včerejším silným bouřkám, které se v regionu začaly tvořit zhruba hodinu popolední, vyjeli ke stovce zásahů. Nejčastějším důvodem byly popadané stromy a odčerpávání vody. Nejvíce tím bylo zasaženo Prachaticko, Strakonicko, Táborsko a Jindřichohradecko. V Jihlavě při odpoledních bouřkách zaplavila voda i některé ulice. Středočeským hasičům přibylo výjezdů i kvůli problémům na železnici. 6 lidí včera zabil střelec ve městě Štáden na severu Německa. Policie podezřelého zadržela spolu s jednou další osobou, jejíž role v útoku není zatím zcela jasná. Všichni mrtví jsou dospělí, několik lidí utrpělo vážná zranění. Další nebezpečí podle policie veřejnosti ale nehrozí. Motivem střelce byly rodinné spory. Čin neměl politický motiv. Muzeum války 1866 na chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené. Veřejnosti se opět otevře 3. července, kdy na chlumu a v Hradci Králové začínají třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy. Dnes bude v České republice oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky, četnější i silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia. Ovšem rozptyl teplot bude veliký. Na západě bude kolem 25 a na jeho východě až kolem 630 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do zpěvu Josepha Calleje.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla árie z opery Troubadour Di Quella Pira. Giuseppe Verdiho nám zpíval Joseph Calleja a zpíval za doprovodu orchestru Orchestra della Comunità Valenciana pod vedením Ramona Tevara. 8 hodin 6 minut ranní vysílání Rádia Klasik Praha je v plném proudu a tak za chvíli uslyšíte hned další melodii. Bude to Scarborough Fair, tedy trh ve Scarborough, známý tradicionál v aranžmá pro violončelo a kytaru. Na violončelo zahraje Šeku Kane Mason a na kytaru Plinio Fernandez. Bude to ale až za malinkou chvíli, protože předtím máme pro vás ještě dvě důležité informace, a to o nehodách v pražských tunelech. Jedna je hlášena z Brusnického tunelu před výjezdem na Patočkovou ulici a další se týká tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most, je kvůli dopravní nehodě uzavřen.

0: Slyšeli jsme aranžma pro violončelo a kytaru známého tradicionálu Trh ve Scarborough. Hrál Šeku Kanemis a Plinio Fernandez. Dohráli 10 minut po 8. Nyní se vydáme za tvorbou Johanna Adolfa Haseho. Uslyšíme část z jeho oratoria Ohnivý hadi v poušti. Zaposloucháme se tak do skladby barokního skladatele, který působil v Itálii, Vídni i v Drážďanech. Měl ovšem německý původ a tak se rozjel oproti italským umělcům na sever Evropy. On naopak na jih a uspěl tam. Mimo jiné i díky velké hudební fantazii, a to uslyšíte i v árii Aura Beata. Tu nám zaspívá Julia Ležněvá za doprovodu souboru Les Axans pod vedením Tipota Noaliho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme ukázku z oratoria Ohnivý hadi v poušti Johana Adolfa Haseho. Árii Aura Beata nám zpívala Julia Ležněva a doprovázel soubor Lezaxán pod vedením Thibauta Noailleho. Je 8 hodin 17 minut. S následující melodií se vrátíme do roku 1994. Tehdy v kinech měl premiéru film Pulp Fiction a také Forrest Gump. A vedle takových titulů měl další titul, o kterém dnes budeme hovořit, mnohem menší šanci na úspěch, neboť šlo o poměrně intimní drama z vězeňského prostředí. Mluvím o filmu Vykoupení z věznice Shawshank. Ale ukázalo se, že filmaři a producenti, kteří vsadili kartu na tento film, vsadili dobře, protože byl podpořen 7 nominacemi na Oscara a díky masivnímu rozšíření VHS se stal tento film nejpůjčovanějším titulem roku 1995. Z Vykoupení z věznice Shawshank teď uslyšíme hudbu Thomase Newmana.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyčcového kvarteta Krása kvartet, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervína Šulhofa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla hudba Henryho Purcella. My jsme slyšeli část z opery Dido Aeneas, tanec čarodějnic. Hrál nám soubor Jupiter pod vedením Thomase Dunforda. Za 3 minuty bude 8:30 a my už v takový čas budeme poslouchat tvorbu Erwina Schulhoffa. Uslyšíme 4. část jeho divertimenta pro smyčcové kvarteto a hrát nám bude tuto pěknou hudbu Krása kvartet.

Dozněla čtvrtá část skladby Ervina Schulhoffa. My se zaposlouchali do divertimenta pro smyčcové kvarteto. A tím kvartetem, které nám toto dílo hrálo, bylo seskupení Krása kvartet. 8 hodin 31 minut a nás čeká předehra k operetě Krásná Helena Žaka Offenbacha. Uslyšíme, jak ji hrají Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.

0: Slyšeli jsme předehru k operetě Krásná Helena Žaka Offenbacha. Hrála Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna a dohrála 5 minut před 9:15. Nyní se zaposloucháme do pěkného moteta skladatelky a řádové sestry, která přestože působila v klášteře, uveřejnila za svého života přes 200 skladeb. Jméno zní Izabela Leonarda a název moteta Nive Puer. Zpívat nám jej bude Benedetta Mazzucato a my uslyšíme, jak ji doprovází soubor L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Zaposlouchali jsme se do moteta Nive Puer a tento pěkný kousek zkomponovala Isabella Leonarda, skladatelka a řádová sestra, která žila v 17. století. Benedetta Mazzucato zaspívala a soubor L'arpeggiata pod vedením Kristiny Pluharti doprovodil v této pěkné skladbě. Nyní uslyšíme třetí část Loutek. To je dílo Bohuslava Martinů a bude to první část Pierrotovo zastaveníčko. Hraje Pavel Kašpar.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka z Madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr. Slyšeli jsme devátou část Zapateado a byla to část, kterou nám zahráli Pepe Romero, Angel Romero a hráči souboru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera. Je 8 hodin 56 minut, takže do 9. hodiny zbývá čas jen na krátkou ukázku, tentokrát z díla Claude Debussyho. Dívka s vlasy jako len, krásný kousek nám zahraje Andreas Ottensamr a doprovázet jej bude Rotterdam Philharmonic Orchestra.

0: Ladná, krásná a nádherně znějící dívka s vlasy jako Len Claude Debussyho uzavírá nabídku dnešního ranního vysílání. Nám tyto tóny zahráli Andreas Ottensamer a Rotterdam Philharmonic Orchestra pod taktovkou Janika Nese Cegana. A už za chvíli uslyšíte další umělce a bude jimi naplněna skladba Polonéza S-dur Antonína Dvořáka. Zahrají hráči Symfonického orchestru hlavního města Prahy pod vedením Jiřího Bělohlávka a bude to také první skladba dopoledního bloku Ondřeje Fischera. Filip Sichra vám přeje krásné úterý.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 30. června, 6 minut po 9. hodině, svátek dnes slaví Šárka a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte dopolední vysílání rádia Klasik Praha, a to jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz a nebo třeba v mobilní aplikaci. Toto byla hudba Antonína Dvořáka, dopolední program jsme zahájili v tanečním duchu s Dvořákovou polonézou Esdur, kterou nám zahrál Symfonický orchestr FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Před 10. hodinou mimo jiné zazní třeba hudba filmová, také Holst, také třeba Beethoven. K české tvorbě se ještě vrátíme i s klavírní hudbou Bedřicha Smetany. No a teď tu mám pravidelnou rubriku Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rozměrnější orchestrální skladby žijících českých autorů jsou u nás profesionálně nahrávány a na CD vydávány jen zřídka, obzvlášť v interpretaci předních symfonických těles. O to pozoruhodnější je nové album, které vyšlo v pátek 26. června a představuje první spolupráci mezi Českou filharmonií a hudebním vydavatelstvím Animal Music. Orchestr na něm hraje díla Ondřeje Kukala a Jiřího Temla, představitelů posluchačsky přístupnějšího směru soudové hudby. Obě tyto jejich orchestrální skladby spojuje určitý autobiografický rozměr. Kukalová symfonie číslo 1 s podtitulem Se zvonkohrou měla premiéru v Bamberku v roce 2000 a podle slov samotného autora je v ní zhudebněna i jakási předtucha závažného virového onemocnění, kterého postihlo o 3 roky později a v důsledku kterého načas upadl do komatu a ztratil paměť. Snímek této Kukalovy symfonie byl natočen v Rudolfinu v roce 2024, dirigoval ho Jakub Hruša. A dílo Jiřího Temla, které je na tomto novém albu natočené, to se jmenuje Labyrint paměti. Česká filharmonie ho uvedla v Rudolfinu loni pod taktovkou Tomáše Netopila u příležitosti skladatelových 90. narozenin. A jak už název napovídá, Jiří Teml se v této skladbě ohlíží za svým životem. Premiéru měla mít už v roce 2020, ovšem nakonec byla o 5 let odložena kvůli pandemii koronaviru. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba uslyšíme úryvek z Temlovy skladby Labyrint paměti. Hraje Česká filharmonie, diriguje Tomáš Netopil.

Slyšeli jsme teď hudbu současného českého skladatele Jiřího Temla, který pro Českou filharmonii napsal tuto kompozici s názvem Labyrint paměti, z níž pocházel tento úryvek. Premiéru měla loni u příležitosti tedy skladatelových 90. narozenin pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. No a tuto skladbu společně ještě se symfonií číslo 1 se zvonkohrou Ondřeje Kukala tedy vydalo vydavatelství Animal Music na novém CD, které je zároveň první spoluprací tohoto vydavatelství s Českou filharmonií a více se o něm můžete dočíst samozřejmě i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Teď následuje barokní hudba, bude to Georg Friedrich Händel. Poslechneme si árii z jeho anglicky zpívané opery na antický námět s názvem Acis and Galatia. Je to árie, kterou v této opeře zpívá Kyklop Polyphemos, opěvující krásnou, ale nedosažitelnou nymfu Galateu, do níž je nešťastně zamilován. Árie se jmenuje Ruddier than the Cherry, neboli červenější než třešeň, tak zpívá Polyphemos o Galaté. No a nám v roli Polyphema zaspívá basista Michael George, doprovázený souborem The King's Consort.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď 3 minuty před 9:30 vyslechli příjemnou filmovou hudbu skladatelky jménem Rachel Portman, britské skladatelky filmové hudby, která jako historicky první žena získala Oscara za filmovou hudbu. A toto bylo téma, které složila pro romantický snímek s názvem Čokoláda. Ještě zůstaneme chvíli u britských autorů, teď to bude Gustav Holst a jedna z jeho 2 písní Beze slov pro orchestr. Bude to ta druhá z těchto 2 písní, takzvaná pochodová píseň Marching Song, kterou Gustav Holst věnoval svému příteli Ralphu von Williamsovi, jehož úpravy lidových písní, tedy styl této skladby připomíná. Uslyšíme nahrávku z Brusu novou, která vyšla teprve v loňském roce, natočili dirigenta a houslista Andrew Menzies s Liverpoolskou filharmonií.

Tak to byla skladba s názvem Pochodová píseň od anglického skladatele Gustava Holsta, který je zejména proslaven samozřejmě svou svitou Planety, ale napsal i spoustu dalších zajímavých skladeb. Řadu z nich také natočila Liverpoolská filharmonie s Andrewem Menzím na album vydané v loňském roce, ze kterého pocházela i tato ukázka. No a dále si poslechneme hudbu Bedřicha Smetany, bude to jeho skica ke scéně Macbeth a čarodějnice ze Shakespearea, klavírní kompozice na svou dobu velice progresivní a velice romanticky stylizovaná, kterou tedy napsal Bedřich Smetana v roce 1859 v samotném závěru svého švédského pobytu. No a jak známo, tak ilustruje tedy slavnou scénu ze čtvrtého jednání slavné Shakespeareovy hry. Tohoto Smetanova Macbetha nám teď zahraje klavírista Tomáš Výšek.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla teď skladba Bedřicha Smetany, velice listovsky avantgardní z roku 1859, pojmenovaná Macbeth s podtitulem Skica ke scéně Macbeth a čarodějnice ze Shakespearea. Tuto Smetanovu romantickou klavírní hudbu nám hrál klavírista Tomáš Víšek, který si vybral tuto skladbu mezi jinými na album vydané v roce 2023, které se jmenovalo Franz Liszt a česká hudba. Spekuluje se, že tato Smetanova velice náročná klavírní skladba možná byla podkladem k plánovanému orchestrálnímu dílu, každopádně se jedná o velice odlišný styl oproti pozdějším Smetanovým národním skladbám. No a pokud máte rádi klavírní hudbu, tak tady na Rádiu Klasik Praha si můžete třeba pozítří ve čtvrtek 2. července večer naladit pořad Koncert bez smokingu, v rámci kterého vysíláme denně po 20. hodině kompletní nahrávky. No a ve čtvrtek bude hrát francouzský pianista jménem Pascal Roger, který zahraje třeba Pulenka, Ravela nebo Iberta. No a nás dále čeká teď hudba klasicistního skladatele Antonia Rossettiho. Litevský komorní orchestr z Vilniusu nám zahraje finále z autorovy symfonie Es dur.

0: Klasik Praha.
1: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
5: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v Kaliforniakoutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
4: Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Pět minut před desátou jsme na Rádiu Klasik Praha vyslechli samozřejmě známou melodii Ludwiga van Beethovena, původně klavírní bagatelu pro Elišku, zde v jazzové úpravě, kterou nám zahrál se svými spoluhráči kytarista Brian Setzer. Byla to ukázka z alba, kde se tento jazz rockový kytarista věnoval tedy právě různým klasickým melodiím v úpravách pro jazzový soubor. No a před desátou hodinou teď ještě zazní operní árie, která pochází z opery La Juif. To byla v 19. století jedna z nejpopulárnějších a nejhranějších oper, včetně českých divadel. Dnes se prakticky vůbec nehraje. No a my si z ní poslechneme arii, která se jmenuje Si la rigueur. Je to arie basová a zaspívá nám ji basista Bonaldo Giotti, kterého doprovodí těleso New Philharmonia Orchestra, tedy londýnská nová filharmonie.

0: Je 10 hodin a na Klasik Praha právě dozněla árie z francouzské grand opery La Juive, svého času jedné z nejhranějších oper v Evropě, dnes prakticky zapomenuté. Árii s názvem Si la rigueur nám zpíval basista Bonaldo Gioty, dlouholetý solista předních scén v Evropě i ve Spojených státech, včetně metropolitní opery. A spolu s ním na nahrávce účinkoval New Philharmonia Orchestra, tedy londýnská nová filharmonie, dirigoval Antonio de Almeida. No a my pokračujeme teď hudbou Georga Friedricha Händla, krátké bure z jeho známé hudby k ohňostroji. Nám zahraje soubor The English Concert.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Tak to bylo chromatické buré z Handlovy hudby ke královským ohňostrojům, které se konaly tehdy v Londýně u příležitosti konce války o rakouské dědictví. Handel údajně na přání samotného krále Jiřího II. Napsal tuto skladbu bez smyčcových nástrojů, pouze pro dechy a bicí. Pak tedy ještě v další verzi nakonec smyčce doplnil, ale my jsme poslouchali tu verzi bez smyčců, a to v podání souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Dále nás čeká smuteční pochod tvořící úvodní část Mahlerovy páté symfonie. Bude to nahrávka nová, kterou natočil Semjon Byčkov s Českou filharmonií a která tedy vyšla v rámci kompletu všech Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a jejího současného šéfdirigenta. Ten je již dokončen. No a my si tedy poslechneme tuto známou pátou symfonii a její první část začínající slavným sólem trubky, které je údajně inspirováno rakousko-uherským vojenským pochodem, ovšem někomu také třeba připomíná úvodní tóny Beethovenovy osudové symfonie. Hraje Česká filharmonie, diriguje Semjon Byčkov.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

To byla hudba Gustava Mahlera, určitě jste poznali jeho první větu z páté symfonie, tedy slavný smuteční pochod, začínající výrazným solem trubky, který nám teď hrála Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova. Ukázka z nahrávky, vydané v rámci kompletu všech Mahlerových symfonií, které Semjon Byčkov s Českou filharmonií natočil pro společnost Deka. No a jinak tedy ještě informuji, že Česká filharmonie samozřejmě nedávno odehrála svůj tradiční open air koncert a teď ji čeká tedy letní turné, vystoupí například v Bad Kissingenu, také ve Stockholmu společně s houslistkou Janin Jansen, která bude rezidenční umělkyní příští sezóny, ale také zahraje třeba na klavír Junčam Lim s Českou filharmonií a pak také budou následovat ještě třeba vystoupení v Helsinkách na konci srpna a zahajovací koncert, ten odehraje Česká filharmonie opět s Janin Jansen tady v Praze na koncertech 1., 2. a 3. září. Všechny už jsou vyprodané a zazní tam Dmitrij Šostakovič a také hudba Antonína Dvořáka, konkrétně tedy 7. symfonie D-moll. Teď píseň, která se vyloženě hodí k těmto letním dnům, bude to Eduardo Di Capua, neapolský skladatel, a skladba O sole mio, kterou nám zaspívá kdo jiný než legendární Luciano Pavarotti.

0: Podle charakteristické barvy hlasu, přirovnávané někdy právě ke slunci, jste určitě poznali tenoristu Luciana Pavarottiho, který nám na této nahrávce zaspíval slavnou neapolskou píseň O sole mio. Slunce jsme si tedy užili v minulých dnech opravdu hodně. Za chvíli nás čeká hudba Antonia Vivaldiho. Já ještě uvedu na pravou míru, že komplet Mahlerových symfonií, tedy Česká filharmonie pod taktovkou Simeona Byčkova, natočila pro společnost Pentaton, nikoli Deka. Pro tuto firmu zase natočili komplet Čajkovského symfonií, tak to jen tak pro pořádek, to jsem spletl. No a za chvíli tedy hudba Antonia Vivaldiho, bude to část z jeho skladby Gloria v podání souboru Academia Concerto Italiano, pak ještě třeba také Pucciniho hudba, ale i třeba symfonická hudba Zdeňka Fibicha zazní už brzy tady na Rádiu Klasik Praha. Těšit se můžete na skvělé interprety jako třeba violončelistu Gotiera Capisona, amsterdamský barokní orchestr, také orchestr Prague Philharmonia nebo londýnský komorní orchestr. Ti všichni nám zahrají ještě před 11. hodinou.
1: Klasik Praha.
2: 26. června 1926 proběhla světová premiéra slavné symfoniety Leoše Janáčka. Zazněla v pražském Rudolfinu v rámci kulturního programu Sokolského sletu. Co bylo inspirací ke kompozici tohoto světově proslulého díla a v jakém kontextu vzniklo? Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tři minuty před půl jedenáctou jsme slyšeli teď úvodní část z Vivaldiho skladby Gloria v podání souboru Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho. Dále nás čeká hudba Jacquesa Iberta, to byl francouzský skladatel 20. století, velice všestranný, který se věnoval různým hudebním žánrům. A my si poslechneme teď hravě pojatý valčík z jeho orchestrálního cyklu Divertiment z roku 1930. Bude nám hrát londýnský komorní orchestr.

Je 10:30 a vyslechli jsme valčík z orchestrálního cyklu Divertiment francouzského skladatele 20. století Jacquesa Iberta. Hrál nám londýnský komorní orchestr, který vedl Christopher Warren Green. Dále uslyšíme hudbu Giacoma Pucciniho, slavnou arii Visi d'arte z Pucciniho opery Tosca nám zaspívá Angela Georgiou, slavná rumunská představitelka této operní divy z Pucciniho opery, a doprovodí orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou svého šéfdirigenta Emanuela Vioma.

Slyšeli jsme hlas sopranistky Angely Georgiou, rumunské pěvkyně, která nám teď zaspívala arii Vizidarte z Pucciniho opery Tosca, a to za doprovodu orchestru Prague Philharmonia. Tento orchestr často doprovází slavné operní pěvce. Například už za pár dnů doprovodí na festivalu Smetanova Litomyšl legendárního velšského pěvce Bryna Tervela. Bude to ve čtvrtek 2. července v Litomyšli od 7:30 večer na zámeckém nádvoří. Bryn Tervel tam zaspívá za doprovodu Prague Philharmonia arie od Verdiho, Donizettiho, Boita, Gunoda, Wagnera, ale také třeba muzikálové melodie, a spolu s ním se ještě na jevišti objeví také slovenská sopranistka Slávka Zámečníková. No a my budeme v našem dopoledním programu teď na Klasik Praha pokračovat hudbou Zdeňka Fibicha a jeho první symfonií F-dur. Je to symfonie, kterou tento nejromantičtější český skladatel, tak je někdy označován, psal na přelomu 70. a 80. let 19. století. Její čtvrtou větu si poslechneme z dobově poučené nahrávky souboru Muzika Florea a dirigenta Marka Štrencla, která byla natočena loni v říjnu ve Vršovickém Vzletu a následně pak vydána v lednu letošního roku.

Symfonickou hudbu Zdeňka Fibicha, kterou na našich pódiích příliš často neslýcháme, jsme teď měli příležitost slyšet z živé nahrávky a v dobově poučené interpretaci dirigenta Marka Štrincla a orchestru Muzika Florea. Byla to nahrávka pořízená loni v říjnu v den státního svátku 28.10. ve vršovickém prostoru Vzlet. No a tato živá nahrávka pak vyšla hned o 2 měsíce později, letos v lednu. Byla to tedy ukázka z alba, kde kromě Fibichovy hudby najdete třeba ještě také houslový koncert Antonína Dvořáka, rovněž natočený souborem Muzika Florea a solistou Romanem Patočkou, jaksi v historicky poučené romantické podobě. Následovat bude filmová hudba Ennia Morriconeho, poslechneme si téma, které Morricone složil pro western Pro pár dolarů navíc. Budou nám hrát filharmonici města.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Klasik Praha.

Poslouchali jsme část z orchestrální svity číslo 3D dur Johanna Sebastiana Bacha, hrál nám amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Kopmana. Posloucháte Radio Klasik Praha, jsou teď zhruba 3 minuty před 11. a dále se teď sklidníme s Dvořákovou pastorální meditativní skladbou pojmenovanou Klid lesa. Původně byla určena pro klavír, my ji uslyšíme v aranžmá pro violončelo a orchestr, které nám teď zahraje violončelista Gauthier Capuçon, doprovázený pařížským komorním orchestrem.

0: Dvě minuty po jedenácté teď dozněl Dvořákův Klid lesa ve verzi pro violončelo a orchestr. Nám tuto příjemnou skladbu zahráli violončelista Gauthier Capison a pařížský komorní orchestr. Dále nás čeká slavná operní árie Largo al factotum z úvodu Rossiniho komické opery Lazebník sevilský. Zpívat nám bude slavný britský baritonista Simon Kinleyside. No a pak uslyšíme třeba i jazzovou hudbu hranou smyčcovým kvartetem Katior Eben. Dojde i na hudbu filmovou, také třeba slavný pochod Julia Fučíka Vjezd gladiátorů, ale i krásnou druhou část z Gershwinova klavírního koncertu F-dur a mnoho další skvělé hudby. Už brzy tady na rádiu Klasik Praha.
1: Ladíte Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali slavnou arii Largo al facto tum, virtuózní baritonovou kavatinu z úvodu Rossiniho opery Lazebník sevilský. Simon Kinleyside zpíval za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu. No a jak jsem už říkal, teď uslyšíme smyčcové kvarteto hrát jazzovou hudbu. Bude to Katior Eben, francouzský soubor, který skvěle interpretuje klasiku, ale věnují se právě i jazzu nebo crossoveru. Před dvěma lety vydali čistě jazzové album s úpravami jazzových standardů a my si teď jejich podání poslechneme známou skladbu kontrabasisty Charlesa Mingase, která se jmenuje Goodbye Pork Pie Hat. Je to tedy skladba napsaná v roce 1959, elegie za saxofonistu Lestra Younga, který zemřel několik týdnů před natáčením Mingasovy desky Mingas a Hum. No a nám teď tedy tuto slavnou jazzovou skladbu bluesového charakteru zahraje francouzský soubor jménem Katior Eben. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Je 11:15 a toto bylo blues z pera kontrabasisty Charlesa Mingase nazvané Goodbye Pork Pie Hat v úpravě pro smyčcové kvarteto, kterým byl francouzský soubor Cathior Eben, věnující se jak klasice, tak i jazzu. Toto byla ukázka z jejich jazzového alba, vydaného předloni. No a po této bluesové skladbě si poslechneme teď pochod, který patří k nejznámějším českým pochodům na světě, ačkoliv málo ví tedy jeho posluchačů, že ho napsal právě český autor. Byl to Julius Fučík, vojenský kapelník, který byl tedy autorem tohoto slavného pochodu Vjezd gladiátorů, jenž je spojen především s cirkusovým prostředím. No a nám teď tento slavný pochod zahraje Česká filharmonie pod taktovkou svého někdejšího šéfdirigenta Gerda Albrechta.

Slyšeli jsme slavný pochod Vjezd gladiátorů z pera Julia Fučíka, skladbu známou po celém světě, především asociovanou s cirkusem, no a nám ji teď hrála Česká filharmonie pod taktovkou Gerda Albrechta. Dále nás čeká filmová hudba, bude to krásné téma, které John Barry, filmový skladatel, držitel několika Oscarů, který se proslavil zejména svými soundtracky k Bondovkám, složil pro film nazvaný Půlnoční kovboj z roku 1969. Působivý snímek, v něm ústřední dvojici stvárnili herci John Voight a Dustin Hoffman. No a nám téma z tohoto filmu, kde zní i foukací harmonika, zahraje orchestr Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
8: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
7: Těšíme se na vás.
2: Jsme Klasik Praha.

Je minuta po půl dvanácté, toto bylo finále ze symfonie číslo 93 D-dur Josefa Haydna. Slyšeli jsme nahrávku londýnského festivalového orchestru řízeného Rossem Poplem. No a dále se zaposloucháme do tónu Gershwinova klavírního koncertu F-dur. Nedávno na Hradčanském náměstí na Open Air koncertě České filharmonie jste mohli slyšet z tohoto Gershwinova koncertu první větu v podání Marka Kozáka. No a my si poslechneme teď větu druhou, krásné andante s bluesovými prvky, které nám zahrají slovenští interpreti. Slovenskou filharmonii bude řídit dirigent Bystrý Krežucha a na piano zahraje solo Alexandr Kat.

Nádherná druhá věta z Gershwinova klavírního koncertu, který vznikl o rok později než jeho známá Rapsodie v modrém. Gershwin si tuto skladbu na rozdíl od Rapsodie v modrém také sám instrumentoval a vznikl krásný klavírní koncert, který patří k nejzajímavějším koncertům první poloviny 20. století, ačkoliv třeba Sergej Prokofjev ho neměl rád, říkal o něm, že je amatérský. No a nám z tohoto klavírního koncertu teď druhou větu zahrál solista Alexandr Katarino, doprovázený slovenskou filharmonií pod taktovkou dirigenta Bystrýka Režuchy. Posloucháte Radio Klasik Praha, teď se z 20. století podíváme do středověku. Poslechneme si gotickou píseň, která se jmenuje Prima Declinatio a zaspívá nám ji vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, věnující se tedy středověké hudbě pod vedením sbormistra a muzikologa Davida Ebena. No a spolu s nimi ještě také budou hrát na této nahrávce pořízené na Svatováclavském hudebním festivalu instrumentalisté, jmenovitě Hana Blažíková na gotickou harfu, Jakub Kydlíček na zobcovou flétnu a Jakub Eben na perkuse.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

Čínský kouzelník, v originále Prestidigitateur Chinois, tak se jmenuje tato hravá skladba z pera francouzského avantgardního autora Erika Satieho. Od jehož úmrtí jsme si loni připomínali sté výročí a při té příležitosti vyšlo zajímavé album obsahující 27 dříve nezveřejněných a nenahraných drobných skladeb Erika Satieho, které muzikologové zrekonstruovali přímo ze skladatelových zápisníků. Tak takováto hudba třeba tedy zněla v kavárnách na Montmartru, kde se Erik Satie živil jako klavírista, a nám teď tuto jeho hravou skladbu Čínský kouzelník zahrál pianista jménem Alexandre Tarot. Opět tady mám hudbu barokní, respektive teď to bude přelom baroka a klasicismu, hudba Karla Filipa Emanuela Bacha z jehož třetí symfonie C-dur, uslyšíme třetí větu, a pak se k francouzské hudbě ještě předpolednem vrátíme také s úryvkem z Ravelova pohádkového baletu Má matka husa. To vše uslyšíme už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

4 minuty před polednem zazněla tato třetí část z třetí symfonie C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock vedl soubor The English Concert a jak jsem sliboval, teď ještě tedy návrat k francouzské hudbě. Kouzelná zahrada, tak se jmenuje tato část z Ravelova pohádkového baletu Má matka husa. Opět uslyšíme orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou šéfdirigenta Emanuela Vioma a bude to tedy poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu.

0: To byla Kouzelná zahrada, tak pojmenoval Maurice Ravel tuto část svého pohádkového baletu Má matka husa. Hrál nám orchestr Prague Philharmonia pod vedením Emanuela Vioma. Za chvíli nás čeká hudba Georga Friedricha Händla, poslechneme si korunovační hymnus s názvem Kněz Sádok, pojmenovaný po králi, který podle Bible údajně korunoval krále Šalamouna. Je to skladba hrávaná pravidelně při korunovacích britských panovníků. Také uslyšíte třeba hudbu Ludviga van Beethovena, Gabriela Forého, Leoše Janáčka a dalších. To vše už brzy tady na frekvenci 98,7 v odpoledním programu, kterým vás dnes bude tady na Klasik Praha provázet kolega Stanislav Předota. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý a zítra se budu těšit opět naslyšenou už v červenci v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Krásné poslední červnové poledne vám, milí posluchači stanice Klasik Praha, přeje Stanislav Předota. Dnes je 30. června, úterý, svátek mají dnes všechny šárky, takže přeji vše dobré a je 7:15 po 12. hodině. My jsme začali naše popolední vysílání velice slavnostně, byl to hymnus Zadok the Priest od Georga Friedricha Händla a zpíval Royal Liverpool Choir a hrál Royal Liverpool Philharmonic Orchestra s dirigentem Carlem Davisem. A teď je tu tanec Sicilien, je to část z koncertní svity Peleas a Melisanda, kterou napsal Gabriel Fauré.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Tanec Sicilien z koncertní suity Peleas a Melisanda od Gabriela Forého zahrál Orpheus Chamber Orchestra. Mezi velmi krásné Beethovenovy symfonie, ale symfonie trošku méně známé, patří například také symfonie číslo 4 B-dur. My si z ní teď poslechneme čtvrtou závěrečnou větu, ale bude to v úpravě pro klavírní trio. Autorem této úpravy je Shai Wozner a hrát nám tuto čtvrtou větu ze čtvrté symfonie budou houslista Leonidas Kavakos, violončelista Jojo Ma a klavírista Emmanuel X.

Tři skvělí umělci, houslista Leonidas Kavakos, violončelista Jojo Ma a klavírista Emmanuel X zahráli závěrečnou část ze symfonie číslo 4 B-dur od Ludwiga van Beethovena v úpravě Shai Woznera. Je to filmová hudba, tentokrát skladatel Stephen Sondheim a jeho hudba k filmu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Hrát nám bude flétnistka Petra Dolejší a doprovázet filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Czech Ensemble Baroque Orchestra s dirigentem Romanem Válkem zahrál prvou část z hobojového koncertu F-dur od Františka Xavera Richtera. Hobojové solo na barokní hoboj přednesla Louise Hauck. A teď tu máme opět další úpravu, tentokrát to bude úprava jedné z částí z cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka. Hrát nám bude České filharmonické kvarteto.

Poslouchali jsme část z cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka. Byla to úprava skladatele Tomáše Illeho. Hrálo České filharmonické kvarteto, jehož členy jsou houslisté Štěpán Pražák a Viktor Mazáček, violista Jiří Poslední a violončelista Jakub Dvořák. Francouzský skladatel Emmanuel Chabrier a jeho pastorální svita, to je další program. Poslechneme si čtvrtou větu a hrát nám budou vídeňští filharmonikové.

To byla čtvrtá část z pastorální svity od Emanuela Chabriera. Hráli nám vídeňští filharmonikové, které dirigoval John Eliot Gardiner. Autorem další skladby je Anton Zimmermann. Byl to současník třeba českého skladatele Vaňhala, působil především v Hradci Králové a v Bratislavě jako chrámový varhaník. Od Zimmermanna teď zazní Adagio, druhá část z jeho fagotového koncertu F-dur. Solistou je fagotista Ondřej Šindelář.

0: fagotista Ondřej Šindelář a soubor Rizonanza Praga přednesli Adagio z koncertu F-dur od skladatele Antona Zimmermana. Dalším autorem je Johannes Brahms. Poslechneme si jednu z jeho 49 německých lidových písní, které Johannes Brahms upravil. Bude to píseň Da unten im Tale, tedy Tam dole v údolí, a zpívat nám bude sopranistka Fatma Said.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Sopranistka Fatma Said a harfistka Anne-Line Lane Lenerk nám přednesly píseň Tam dole v údolí od Johannesa Brahmse. Další skladbou je sonáta pro violončelo a klavír číslo 3 od Bohuslava Martinů. Martinů svou třetí violončelovou sonátu napsala v roce 1952 v New Yorku a my si z ní teď v podání čelisty Viléma Vlčka za doprovodu Denise Linika poslechneme prvou větu.

0: Violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik zahráli prvou část ze sonáty číslo 3 od Bohuslava Martinů. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 30. června 13.00. Mám tu pro vás připraveny další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin, tedy zhruba třetina z celkového počtu, k dnešnímu dni rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. V radách a výborech přitom tito experti působili zdarma. Jak uvedl například člen pracovní skupiny na podporu lidí s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči, Petr Třešňák, vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Její postup oslabuje ochranu lidských práv a nahrazuje dialog a partnerství jednostranným prosazováním vlastních rozhodnutí navzdory nesouhlasu odborné veřejnosti. Německo se přidává k evropským zemím, které volají po větší odpovědnosti sociálních sítí. Vláda nyní diskutuje o návrhu opatření, který by měl zajistit větší ochranu dětí a mladistvých. Nemá jít o úplný zákaz, ale o sadu opatření, která by umožnila dětem používat sociální sítě tak, aby byly chráněny. Vládní komise představila 56 doporučení. Záměrem je, aby platformy přebíraly větší odpovědnost, aby je mohli lidé používat, ale zároveň poskytovali větší ochranu než dosud, například prostřednictvím ověřování věku. Film o Michaelu Jacksonovi, nazvaný jednoduše Michael, je přijímán rozporuplně, zatímco časopis The Hollywood Reporter uvedl, že film potěší dlouholeté fanoušky, kteří tuto hudbu zbožňují, tak na druhé straně list The Daily Telegraph vyčetl, že se snímek obloukem vyhýbá všem nepříjemným tématům z umělcova života. Nicméně přes tyto rozpory film Michael už celosvětově utržil 977,5 milionu dolarů, v přepočtu asi 20,8 miliardy korun. Tím se stal nejúspěšnějším hudebním životopisným snímkem v historii a překonal tím dosavadní film na čele hudebního žebříčku, snímek Bohemian Rhapsody o frontmanovi britské kapely The Queen Freddie Mercuryem. Počasí. Je oblačno, na západě a severozápadě se místy vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, a to i velmi silné, které budou postupovat pravděpodobně přes Českomoravskou vrchovinu a jižní Moravu k severu až severozvýchodu. Dnešní nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, přičemž bude rozdíl mezi západem a jihovýchodem. Na západě kolem 25 stupňů, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Orchestr Staatskapelle Dresden s dirigentem Colinem Daviesem zahrál předehru k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. Teď nás čeká španělský skladatel Joaquín Rodrigo, potom Petr Iljič Čajkovský a pak český skladatel Jan Zach. Od Joaquína Rodriga zazní část z jeho fantazie pro šlechtice.

Kytarista Pepe Romero nám zahrál prvou část z Fantazie pro šlechtice, pro kytaru a malý orchestr od skladatele Joaquína Rodriga. Spolu s ním v nahrávce účinkovala Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Marinerem. A jak už jsem se zmínil, dalším autorem je Petr Iljič Čajkovský. Poslechneme si Čardáš, bude to část z baletu Labutí jezero.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda zahrál Čardáš ze třetího jednání Labutího jezera. Autorem je samozřejmě Petr Iljič Čajkovský. A teď je tu vynikající český skladatel Jan Zach, který se s největší pravděpodobností narodil v Čelákovicích nedaleko Prahy. Soubor Musica Florea a sbor Collegium Floreum, vše pod taktovkou Marka Štrincla, v loňském roce provedl na koncertu a natočil Zachovo Requiem d-moll. Shodou okolností na jednom z provedení tohoto Requiem jsem byl se podívat. Musím říct, že celé Requiem je hudba velice krásná a přestože se jedná o vlastně mši za zemřelé, tak je to hudba, která člověka spíš naladí pozitivně, než že by to bylo nějaké truchlení. My si teď poslechneme část z Requiem d-moll od Jana Zacha, bude to Kyrie.

0: Část Kyrie z Requiem d-moll od Jana Zacha zaspívalo Collegium Floreum a zahrála orchestr Musica Florea s dirigentem Markem Štrinclem. Od Hectora Berlioze teď zazní druhá věta z fantastické symfonie opus 14. Tato druhá věta je nadepsána na plese.
1: Klasik Praha.
2: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Do víru tance na plese nás zavedla druhá věta z fantastické symfonie Hektora Berlioze. Hrál Londýnský symfonický orchestr, dirigoval Stanislav Skorovačevský. A teď je tu hudba z roku 1904. Přesně v tomto roce totiž Jean Sibelius napsal svou romanci pro smyčce C-dur opus 42.

Romanci pro smyčce C-dur od Jeana Sibelia zahrál Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dirigoval Charles Groves. Z hudby německého baroka si nyní poslechneme část z koncertu číslo 2 E-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Třetí větu Allegro přednese klavíristka Beatrice Rana.

Klavíristka Beatrice Rana za doprovodu Amsterdam Symfoniety nám zahrála závěrečné allegro z koncertu E-dur od Johanna Sebastiana Bacha. A teď po německém baroku tu bude francouzská hudba 20. století. Poslechneme si jednu skladbu, která patří mezi asi jedny z nejslavnějších kompozic Arthura Onegera. Je to kompozice Pacific 231. Onéger, podobně jako Dvořák, byl také fascinován technikou a lokomotivami a tak zkomponoval, jak se slavná lokomotiva Pacific 231 rozjíždí, jak probíhá její jízda a jak na konci zpomaluje.

0: Tak to byla lokomotiva Pacific 231 ve vysílání stanice Klasik Praha. Autorem této hudby je Arthur Honegger a hrál dánský národní symfonický orchestr s dirigentem Némem Järvim. Od Maurice Ravela teď zazní úvodní část z jeho triptychu Kašpar noci. První část Vodní víla nám zahraje Marta Archerič.
1: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
9: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
8: Těšíme se na vás.
10: Je Klasik Praha.

skladbu Vodní víla z cyklu Kašpar noci od Maurice Ravela přednesla Marta Archerič. Italský skladatel Muzio Clementi je spjat především s Londýnem, kde většinu svého života působil. A působil na mnoha frontách. Když se podíváme na seznam jeho aktivit, tak zjistíme, že Clementi byl nejen skladatelem, ale také klavírním virtuózem, hudebním pedagogem, dirigentem, hudebním vydavatelem a dokonce i stavitelem klavírů. My se teď pochopitelně zaměříme na jeho sféru skladatelskou. Poslechneme si finále ze symfonie číslo 2 D-dur.

0: To bylo finále, tedy čtvrtá věta ze symfonie D-dur číslo 2 od Mucia Clementiho. Hrál orchestr The Philharmonia, dirigoval Francesco Davalos. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 30. června, 3,5 minuty po 14. hodině. Mám tu pro vás teď připravenou hudbu raného baroka skladatele Giulia Caccinio a jeho slavnou píseň Amarilli mia bella.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

velmi oblíbenou píseň Amarilli Mia Bella od skladatele Giulia Caccinho nám zaspíval kontratenorista Jakub Josef Orlínský. Doprovázel soubor Il Pomodoro. Od Ralpha Vaughana Williamse teď zazní preludium z jeho koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll. Hrát nám bude tubista James Gurley.

0: To bylo preludium z koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll od skladatele Ralpha Vaughana Williamse. Hráli nám tubista James Gurley a orchestr Birminghamského královského baletu s dirigentem Gavinem Sutherlandem.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: CDčko, které vám chceme představit v tomto týdnu, je opravdu ještě doslova horké, protože vyšlo v pátek 26. června. A toto CDčko představuje první spolupráci Chilské filharmonie a hudebního vydavatelství Animal Music. Najdeme na něm dvě rozměrnější orchestrální skladby žijících českých autorů, což je repertoár, který se až tak často nenahrává, takže o to je to CDčko zajímavější. Najdeme na něm díla Ondřeje Kukala a Jiřího Temla. Jsou to představitelé posluchačsky přístupnějšího směru soudobé hudby. Obě skladby také spojuje určitý autobiografický rozměr. Kukalova symfonie číslo 1 se zvonkohrou měla premiéru v Bamberku v roce 2000 a podle slov autora je v ní zhudebněna i jakási předtucha závažného onemocnění, které skladatele Kukala postihlo o 3 roky později a v jehož důsledku upadl do komatu a zcela ztratil paměť. Snímek, který najdeme na CDčku, Česká filharmonie natočila v Rudolfinu v roce 2024 s dirigentem Jakubem Hrůšou. Druhým autorem je Jiří Teml a od něho je na albu název skladba s názvem Labyrint paměti. Tato skladba zazněla poprvé s Českou filharmonií v Rudolfinu loni pod taktovkou Tomáše Netopila u příležitosti skladatelových 90. narozenin. A jak název skladby Labyrint paměti napovídá, i zde se bude jednat o jakousi autobiografickou introspekci. Teml je skladatelem samoukem, původním povoláním je ekonomem a v této kompozici se ohlíží za svým životem, za dětstvím, ale i vážnějšími tématy. Jako ukázku z tohoto alba teď zazní úryvek právě z Temlovy skladby Labyrint paměti. Hraje Česká filharmonie, diriguje Tomáš Netopil.

0: Vyslechli jsme část ze skladby Labyrint paměti od Jiřího Témla. Hrála Česká filharmonie, dirigoval Tomáš Netopil. Byla to ukázka z CDčka, které před pár dny vyšlo u společnosti Animal Music. Na něm Česká filharmonie hraje ještě jednu skladbu, to pod taktovkou Jakuba Hrůši, a jedná se o symfonii číslo 1 se zvonkohrou od Ondřeje Kukala. Teď tu máme pozvánku k poslechu pořadu Švédský stůl na neděli 5. července a potom triovou sonátu G-moll Georga Filipa Telemana.
1: Klasik Praha.
2: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

Vyslechli jsme část Striové sonáty G-moll od Georga Filipa Telemana. Hráli nám housle Andrew Menzi, hoboj Marcel Poncel, violončelo Jaap ter Linden a čembalo Ton Koopman. Od Leoše Janáčka nám teď klavírista Miroslav Sekera zahraje prvou větu ze sonáty pro klavír 1.10.1905 aneb z ulice, jejímž autorem je Leoš Janáček. První věta má podtitul Předtucha.

Miroslav Sekera zahrál Předtuchu, prvou část ze sonáty pro klavír 1.10.1905 z ulice od Leoše Janáčka. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 30. června, je 6 minut po půl třetí. A naši stanici si můžete naladit buď na frekvenci 98,7 nebo poslouchat prostřednictvím mobilních zařízení v digitálním vysílání DAB nebo přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz.

svatební pochod ze Snu noci svatojánské, hudby ke hře Williama Shakespearea, kterou napsal Felix Mendelssohn Bartholdy, zahrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Rafaelem Kubelíkem. Jedním z géniů hudby raného baroka, a slovo génius se tady opravdu nezdráhám použít, byl Claudio Monteverdi. Jeho melodická invence a přirozenost je opravdu obdivuhodná. My si teď poslechneme jeden jeho zpěv z 8. knihy madrigalů. Jedná se o sbírku Altri canti d'amor, další milostné písně. A poslechneme si skladbu Tenero Archero, Něžný lukostřelec, přičemž tím lukostřelcem je samozřejmě Amor, bůh lásky.

0: Členové souboru Concerto Italiano, jehož uměleckým vedoucím je Rinaldo Alessandrini, zaspívali skladbu Tenero Archero, Něžný lukostřelec od Claudia Monteverdiho. V našem vysílání teď budeme pokračovat tancem komediantů ze třetího dějství Prodané nevěsty.
1: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
3: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
2: Těšíme se na vás.
4: Jsme Klasik Praha.

V nahrávce České filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem jsme vyslechli Tanec komediantů ze třetího dějství Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Rád bych vás teď pozval k rozhlasové soutěži. Soutěžit budeme o cenu, kterou, pokud si pamatuji, tak jsme tady ještě neměli. V tomto směru se jedná opravdu o premiéru. Budeme totiž soutěžit o dárkový poukaz na 20-dílný online kurz a jedná se o letní klub hodinového sadaře pana Karla Marouška. Tento letní videokurs je zaměřen na letní péči o ovocné stromy, které právě v letním období vyžadují specifické zásahy. Je v pojetí malopěstitelském, zahradnickém, nikoli sadařském. Celý kurz je možno absolvovat online, ale je také možno jezdit po Česku na setkání po zahradách členů klubu. A právě v tomto klubu začíná velká kapitola plodné a staré ovocné stromy, které především v letním období vyžadují specifický řez. Dále se v online videokurzu bude pojednávat o ochraně proti chorobám a škůdcům i o péči o mladé i staré stromy. Kromě těch zmíněných 20 praktických videonávodů je videokurs doplněn ještě o odborné články a dvakrát večerní online seminář s poradnou přímo s Karlem Marouškem. Tento dárkový poukaz na videokurs má celkovou hodnotu 2600 korun, takže se jedná opravdu o cenný dárek. Pokud vyhrajete, tak dárkový poukaz musíte aktivovat do konce října letošního roku, ale platnost přístupu na online videokurzy je až do konce roku 2027. A soutěžit o tuto zajímavou cenu budeme zhruba za půl hodiny.

0: Vyslechli jsme rumunské lidové tance od skladatele Bély Bartóka. V úpravě flétnistky Lucie Horš jsme je vyslechli na zobcovou flétnu a na cymbál je doprovázel Dani Luka. Jednou z prvních amerických žen skladatelek byla Amy Marcy Beach, která žila mezi lety 1867 a 1944. Kromě komponování to byla také vynikající klavíristka. My si teď poslechneme část z její symfonie E-moll, opus 32, vzhledem k tomu, že autorka jako témata využívá staré anglické, italské a skotské melodie, také má tato symfonie pod titul Galská. V interpretaci Nashville Symphony Orchestra zazní druhá věta.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Druhou větu ze symfonie E-moll galské od Amy Marcy Beach zahrál Nashville Symphony Orchestra, dirigoval Kenneth Schermerhorn. A po skvělé hudbě skladatelky Beach nás teď čeká skvělá hudba skladatele Johanna Adolfa Haseho. Poslechneme si část z jeho oratoria Serpentes ignei in deserto, tedy ohniví hadi v poušti. Árii Incerta vivendo nám zaspívá kontratenorista David Hanson.

kontratenorista David Hanson nám zaspíval árii z oratoria Ohnivý hadi v poušti. Jehož autorem je Johann Adolf Hasse. Doprovázel soubor Les Accents a dirigoval Thibaut Noailly. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na hudbu filmovou. Teď tu je před námi skladba Johna Williamse. Poslechneme si téma z filmu Blízká setkání třetího druhu. A hudbu k tomuto filmu nám teď zahrají Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyšcového kvarteta Krása kvartet. Houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervína Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Klavírista William Tritt a Cincinnati Pops Orchestra s dirigentem Erichem Kunzelem zahráli Rialto Ripples Rag, skladbu od George Gershwina. Uplynula půl hodina, nebo možná i něco málo přes půl hodiny, co jsem se zmínil o naší rozhlasové soutěži, takže je nejvyšší čas se do soutěžení pustit. Ještě než začneme, je potřeba seznámit se s pravidly, ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. V souladu s těmito pravidly prosím, aby se soutěže nezúčastňovali ti z vás, kteří vyhráli některé z našich soutěží v minulých 14 dnech. Dnes soutěžíme o poukázku na letní klub hodinového sadaře Karla Marouška. Konkrétně se jedná o letní videokurs domácího ovocnářství s praxí u stromů. Kromě videokurzu a videonávodů doplněných o odborné články zahrnuje také ještě dva večerní online semináře s poradnou přímo s Karlem Marouškem a výukové materiály a sezónní videa budou přístupná až do konce příštího roku. Nicméně aktivovat je i potřeba do konce letošního září. Tento videokurs nabízí letní péči o ovocné stromy, které právě v tomto období potřebují speciální řez. Dále je zmíněna ochrana proti chorobám a škůdcům. Je to ovšem pojetí malopěstitelské, zahradnické, nikoli sadařské. Je kromě možnosti absolvovat celý online kurz také možnost jezdit po Česku na setkání po zahradách členů klubu. Právě začíná velká kapitola o plodných a starých ovocných stromech. Ještě než vyhlásím soutěžní otázku, tak zmíním, že hodnota celého kurzu je 2600 korun a že poukázku na tento online videokurs máme v elektronické podobě, takže vám ji můžeme poslat mailem. A teď už soutěžní otázka. Před půl hodinou jsem se v pozvánce několikrát zmínil o tom, kolik lekcí, kolik video návodů má tento kurz. A právě informace, kolik video návodů obsahuje letní klub 2026, je soutěžní otázkou pro tuto chvíli. Pokud si to pamatujete nebo si chcete jenom tak tipnout, tak můžete volat na telefon 739 987 987.

Violista Simon Murphy a jeho soubor The New Dutch Academy zahrál prvou větu z koncertu S-dur od skladatele Karla Friedricha Zeltra. Během této hudby jste měli možnost soutěžit. Dnes jsme soutěžili o dárkový poukaz na letní klub hodinového sadaře Karla Marouška. Jedná se o letní videokurs domácího ovocnářství s praxí u stromů v hodnotě 2600 korun. Soutěžní otázka zněla, kolik videonávodů obsahuje letní klub 2026. Jako první se ke mně do studia se správnou odpovědí dovolal pan Jan, takže se stal vítězem, získává dárkový poukaz Karla Marouška a já mu mohu jen gratulovat. Vám ostatním teď posílám jednak koncert pro klavír a orchestr číslo 2 G-moll od Camille Saint-Saense, jeho prvou větu. A pokud máte zájem o tento videokurs ovocnářství, tak vás mohu ještě navnadit, že tu pro vás mám ještě další poukazy, o které budeme soutěžit v následujících dnech. Takže ještě ve středu, ve čtvrtek a v pátek.

0: klavírista Andrew von Oyen a PKF Prague Philharmonia s dirigentem Emanuelem Viomem zahráli prvou větu Andante sostenuto z klavírního koncertu G-moll číslo 2 od skladatele Camille Saint-Saense. Na stanici Klasik Praha nás teď čeká vokální umění. Soubor Voices 8 nám zaspívá v aranžmá pro komorní sbor skladbu Lux Aeterna, světlo věčné. Ve skutečnosti hudba je částí Nimrod s variací Enigma od Edwarda Elgara.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Lux Eterna, skladbu, která vznikla otextováním části Nimrod s variací Enigma od Edwarda Elgara, zaspíval soubor Voices 8. Od skladatele Nikolaje Rimského-Korsakova teď zazní pátá věta, finální z jeho smyčcového sextetu A-dur, který vznikl roku 1876.

0: finále ze smyčcového sextetu A-dur od Nikolaje Rimského-Korsakova nám zahráli houslisté Pavel Hůla a Miloš Černý, violisté Zbyněk Paďourek a Josef Klusoň a violončelisté Václav Bernášek a Michal Kaňka. Následuje árie Dona Joseho z opery Carmen od George Bizeta. Árie La fleur que tu m'avais jetée, květinu, kterou si mi hodila, nám zaspívá tenorista Jonas Kaufmann.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Georges Bizet, opera Carmen a árie Dona Joseho. Zpíval tenorista Jonas Kaufmann, doprovázel Prague Philharmonic Orchestra s dirigentem Markem Armiliátem. Ještě než si pustíme následující skladbu od autora Antonína Reichy, chtěl bych vás pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve od 19 hodin to bude Hudba v miléniu, kdy hostem budou dvě členky Krása kvartetu. Houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. V našem dnešním pořadu mimo jiné představí debutové album Krása kvartetu s názvem Youth, tedy mládí. Na němž najdeme skladby Karla Ančerla, Ervína Schulhoffa a Hanse Krása. Od 20 hodin pak vysíláme koncert bez smokingu. Dnes to budou dva violončelové koncerty Dmitrie Šostakoviče. Hrát budou čelistka Aliza Weilerstein a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Pablem Eraskazádem. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout z archivu osobností, kde dnes bude hostem známý český televizní a rozhlasový moderátor a herec Petr Jančařík.

Soubor Belfiato Quintet zahrál prvou větu z dechového kvintetu S-dur od skladatele Antonína Reichy. Následuje hudba Johna Williamse k filmu Stevena Spielberga Tintinova dobrodružství. Film byl natočen v roce 2011 a nám ukázku z tohoto filmu teď zahraje Dánský národní symfonický orchestr s dirigentem Christianem Schumannem.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Třetí část z klavírního koncertu A-dur číslo 2 od Ference Lista zahrál Liv Ove Antsnes. Doprovázela ho Bergenská filharmonie a dirigoval Dmitrij Kitájenko. Antonín Dvořák je autorem další skladby. Poslechneme si část z jeho smyčcového sextetu A-dur opus 48. Je to živá nahrávka z Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika 2019, na které účinkuje pro tento účel sestavený Lípa muzika sextet. V jeho podání zazní prvá věta Allegro moderato.

Vyslechli jsme prvou větu ze smyčcového sextetu A dur opus 48 od Antonína Dvořáka. Hrál Lípa Muzika Sextet. Jehož členy na nahrávce jsou houslisté Josef Špaček a Tobias Feldman, violisté Sergej Malov a Máté Süč a violončelisté Gabriel Švábe a Tomáš Jamník. Od Arriga Boita teď zazní árie z jeho opery Mefistofeles. Árii titulní postavy Son lo spirito che nega sempre tutto, jsem duch, který vždy vše popírá, zaspívá basista Samuel Raimi.

Dramatickou árii Mefistofela ze stejnojmenné opery Arriga Boity zaspíval Samuel Raimi. Doprovázel ho mnichovský rozhlasový orchestr s dirigentem Juliem Rudelem. Jan Antonín Losy, to je jméno švýcarsko-českého loutnisty, houslisty a hudebního skladatele. Švýcarsko-českého proto, že jeho rodiče přišli k nám do Čech během 30leté války zhruba kolem roku 1627. Jinak samotný Jan Antonín se narodil na zámku Štěkeň na Strakonicku v roce 1650 a zemřel v roce 1721 v Praze. My si teď poslechneme prvou část Tanec Almándu z jeho koncertu A-dur.

0: Úvodní tanec Allemande z koncertu A-dur od Jana Antonína Lossiho zahrál O Ensemble, jehož uměleckou vedoucí je Martina Pastuška. Ta také přednesla houslové solo, dalšími solisty byli loutnista Jan Čižmář a hráč na violu da gamba Křištof Firlus. Gustav Holst a jeho svita od svatého Pavla. Tím svatým Pavlem je Ústav pro hudební vzdělávání žen, ve kterém Gustav Holst působil. My si teď ze svity od svatého Pavla poslechneme čtvrtou finální část.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku.
7: Mám je auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma.
10: I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
16: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
15: Těšíme se na vás.
17: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Závěr svity od svatého Pavla od skladatele Gustava Holsta zahrála Liverpoolská královská filharmonie, kterou dirigoval Andrew Menzies. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 30. června, je půl minuty po 17. hodině. A do té další vysílací hodiny vstoupíme koncertem číslo 2 F-moll od skladatele Friderika Chopina. Tento koncert diváci mohli úplně poprvé slyšet v březnu roku 1830, pochopitelně se Chopinem jako solistou. My si teď poslechneme nahrávku, kterou pořídila Pražská komorní filharmonie s klavíristou Janem Simonem. A hrát nám budou třetí větu Allegro vivace.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

klavírista Jan Simon a Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem přednesli závěrečnou třetí větu z koncertu F-moll číslo 2 od Friderika Chopina. Z debutového profilového alba tenoristy Pavla Černocha, které bylo vydané k roku české hudby, tedy v roce 2024, si nyní poslechneme árii Dalibora ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany. Je to árie z prvého dějství Zapírat nechci, když Zdeněk můj. Zpívá tenorista Pavel Černoch.

Tenorista Pavel Černoch zaspíval árii Dalibora ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany. Doprovázela Česká filharmonie, dirigoval Tomáš Netopil. Od Evarista Felicheho Dal Abaki nyní zazní část z jeho koncertu pro vícero nástrojů D-dur. Bude to pátá věta Allegro.

Část z koncertu D-dur, jehož autorem je Evaristo Felice Dal Abaco, nám zahrál soubor The English Concert, který dirigoval Harry Bickett. Opět tu máme filmovou hudbu. Tentokrát si připomeneme snímek Madisonské mosty, který byl natočen v roce 1995 a k němuž hudbu napsal Lenny Niehaus.

0: Klasik Praha.
1: 26. června 1926 proběhla světová premiéra slavné symfoniety Leoše Janáčka. Zazněla v pražském Rudolfinu v rámci kulturního programu Sokolského sletu. Co bylo inspirací ke kompozici tohoto světově proslulého díla a v jakém kontextu vzniklo? Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

členové Pavel Haas kvartetu, Veronika Jarušková housle a Petr Jarušek violončelo společně s hostujícím klavíristou Borisem Kildburgem zahráli skerco, třetí část z klavírního tria G-moll číslo 2 od Antonína Dvořáka. Je to část z kompletní nahrávky Dvořákových klavírních trií právě v podání členů Pavel Haas kvartetu a Borise Kildburga. Tato nahrávka vyšla v roce 2023. Od skladatele Gideona Kleina si nyní poslechneme jeho Wiegenlied, tedy ukolébavku, a to v úpravě Jiřího Gemrota s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou.

Mezzosopranistka Magdalena Kožená a Česká filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem přednesli ukolébavku Gideona Kleina. Ještě jsme dnes odpoledne neposlouchali Antonia Vivaldiho. Musíme to tedy honem napravit. Poslechneme si prvou větu Allegro molto z jeho koncertu C-dur.

Svěží a mistrovská interpretace souboru The Academy of Ancient Music s dirigentem Andrewem Mencim. Slyšeli jsme prvou část z koncertu C-dur od Antonia Vivaldiho. Od klavíristky a skladatelky Nicole Bókové teď zazní prvá část z jejího cyklu Her Country, její vlast. Samozřejmě jedná se o přímou a neskrývanou inspiraci Smetanovým cyklem Má vlast. Z Bókové cyklu si nyní poslechneme prvou část High Castle. Za tímto názvem se pochopitelně skrývá Vyšehrad.

0: Skladbu High Castle od Nicole Bókové zahrál Baborák ensemble řízený Radkem Baborákem. Po hudbě na po pozvánce k poslechu pořadu Hudba stříbrného plátna, který budeme vysílat ve středu 1. července, tedy zítra od 19 hodin, si budeme moci poslechnout Let čmeláka, známou část z opery Pohádka o caru Saltánovi od Nikolaje Rimského-Korsakova.
1: Klasik Praha.
2: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Naleďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Ladíte Klasik Praha.

Let čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi, jejímž autorem je Nikolaj Rimský-Korsakov. Hrál symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, dirigoval Anthony Bramall. Teď tu je český skladatel František Vincenc Kramář Kromer. My si od něho poslechneme Rondo, čtvrtou větu z jeho symfonie F-dur číslo 1.

0: Komorní orchestr Berg s dirigentem Peterem Vrábelem zahrál závěrečné rondo ze symfonie F-dur číslo 1. Jejím autorem je František Vincenc Kramář, neboli Kromer. Posloucháte stanici Klasik Praha. Je úterý 30. června. Teď přesně je 18.00. Jsou tu dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Během pondělních silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měřily bezmála 10 cm. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky a auta, ale větší škody ani úrazy naštěstí nespůsobilo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu můžeme silné bouřky s kroupami očekávat i během zítřka. Trumpova administrativa přesunula 352 milionů dolarů, tedy 7,5 miliardy korun z federálních peněz určených pro americkou tajnou službu na projekt výstavby tanečního sálu, napsal deník The Guardian s odvoláním na údaje z databáze Úřadu pro řízení a rozpočet. Představitelé Bílého domu loni zadali zakázku na výstavbu tanečního sálu na místě zbořeného východního křídla sídla amerických prezidentů bez vypsání veřejné soutěže, a to díky výjimce z pravidel, kterou má prezidentská rezidence. Projekt prezidenta Donalda Trumpa bude stát odhadem až 500 milionů dolarů, tedy zhruba 10,5 miliardy korun. Náklady na novou budovu se podle deníku The Washington Post od oznámení projektu již strojnásobily. Každoroční festival her Williama Shakespeara, který navštěvují desítky tisíc diváků letní shakespearovské slavnosti, odstartoval premiérou nové inscenace Komedie omylů. Sází na známé tváře jako Marka Adamčika, Jakuba Koháka nebo Marka Taclíka. V režii Vojtěcha Štěpánka a překladu Martina Hilského budou letní shakespearovské slavnosti hrát Komedii omylů do poloviny července, pak bude znovu k vidění koncem léta. Počasí. Dnes v noci bude oblačno, místy kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky, a to i silné. Na východě bude přechodně až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, některé i silné. Odpoledne se budou další, možná i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Živá skladba od Gabriela Bataje s názvem Na pláži čeká loď. Hrál soubor L'Arpeggiata, jehož uměleckou vedoucí je Kristina Pluhar, a zpíval kontratenorista Filip Žarusky. A po této velmi temperamentní kompozici nás čeká takové menší hudební zastavení. Poslechneme si skladbu, která původně svým textem patří do vánočního repertoáru, ale to nevadí, že Vánoce nejsou, skladba je to krásná. Je to O Magnum Mysterium, O veliké tajemství, a zhudebnil ji Ola Geilu.

skladbu O Magnum Mysterium, jejímž autorem je Ulla Jejlu, nám zaspíval sofijský vokální soubor, jehož sbormistrem je Bengt Olen. Houslové solo ve skladbě přednesl Bartoš Zeiler. Wolfgang Amadeus Mozart má celkem 40 číslovaných symfonií, ale kromě nich má ještě řadu symfonií bez čísel. Jsou to především symfonie, které komponoval ještě v dětském věku. My si teď právě jednu z těchto symfonií poslechneme. Bude to symfonie C-dur, z níž zazní třetí věta, menuet a trio.

Orchestr The English Concert s dirigentem Trevorem Pinnockem zahrál menuet a trio z rané Mozartovy symfonie C-dur. Rád bych vás nyní pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Už za 15:45 od 19 hodin to bude Hudba v miléniu. Hosty tohoto pořadu dnes budou houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová, jinak členky Krása kvartetu. A kromě jiného v pořadu představí také debutové album s názvem Youth, Mládí, které Krása kvartet natočil a natočil na něm skladby Karla Ančerla, Ervína Schulhoffa a Hanse Krásy. Od 20 hodin budeme dnes vysílat opět jako každý den koncert bez smokingu. Dnes to bude hudba Dmitrije Šostakoviče. Violončelistka Aliza Weilerstein a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahrají první a druhý violončelový koncert Dmitrije Šostakoviče. Od 22 hodin si potom dnes budete moci poslechnout pořad z archivu osobností, kdy hostem bude známý český televizní a rozhlasový moderátor a herec pan Petr Jančařík.

Houslistka Leticia Moreno a klavíristka Anna Maria Vera zahráli cigánské melodie od skladatele Pabla de Sarasátého. Asi není mnoho filmů, v jejichž názvu se objevuje přímo jméno režiséra. Jedním z těchto snímků je film s názvem Casanova Federica Felliniho, který tedy už v názvu prozrazuje, že autorem je slavný Federico Fellini. Hlavní roli v tomto snímku velice pozoruhodným způsobem stvárnil americký herec Donald Sutherland a hudbu psal Felliniho dvorní skladatel Nino Rota. Nám teď část hudby z tohoto filmu zahraje orchestr Filarmonica della Scala, který diriguje Riccardo Chailly.

0: Klasik Praha.
1: V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Posloucháte Klasik Praha.

U této skladby skoro přemýšlím, zda vůbec ohlašovat, co to bylo a kdo nám zpíval. Tak tedy jenom třeba pro náhodné hosty na stanici Klasik Praha, kteří nás neposlouchají tak často, připomenu, že se jedná o slavnou árii Vévody ze třetího dějství opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho, že nám zpíval tenorista Rolando Viazon a jeho doprovázel orchestr Mnichovského rozhlasu s dirigentem Marcelem Viottim. Od Maurice Ravela si nyní poslechneme Forlan, třetí část ze skladby Náhrobek Kuprénův. Hrát nám bude klavírista Benjamin Grosvenor.

Benjamin Grosvenor zahrál část Forlan z Náhrobku Kuprénova ze skladby od Maurice Ravela. Autorem další skladby je vynikající český komponista František Xaver Richter. Není to zcela jisté, ale je velmi pravděpodobné, že se narodil v Holešově, a to v roce 1709. Působil v Mannheimu, kde se velice zasloužil o rozvoj tehdejší takzvané mannheimské školy. Potom cestoval po Evropě a získal nakonec velice prestižní místo kapelníka katedrály Notre Dame ve Štrasburku. Od Františka Xavera Richtera si poslechneme prvou větu z jeho symfonie F-dur.

Pozoruhodnou hudbu skladatele Františka Xavera Richtera, prvou větu jeho symfonie F-dur, nám zahrál helsinský barokní orchestr s dirigentem Aapo Häkkinenem. Od Claude Debussyho teď zazní Tanec posvátný. Je z cyklu dvou tanců pro harfu a smyčce a hrát nám společně s Vihanovým kvartetem bude Kateřina Englichová.

0: Harfistka Kateřina Englichová a Vihanovo kvarteto v obsazení Leoš Čepický a Jan Schulmeister housle, Jiří Žigmund viola a Aleš Kasprík violončelo přednesli tanec posvátný od Claude Debussyho. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 30. června, za 7,5 minuty bude 19 hodin. A to znamená, že se ke svému konci také blíží blok, kterým vás dnes na stanici Klasik Praha provázel Stanislav Předota. Před námi je už jedna poslední skladba a samozřejmě chce to rozloučit se nějak radostně a energicky. Proto jsem vybral skladbu, která tyto parametry, podle mne, splňuje úplně skvěle. Poslechneme si prvou větu z uvertýry A-dur číslo 2 od Josefa Myslivečka.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Orchestr Collegium 1704, řízený Václavem Luxem, zahrál prvou část z uvertýry A-dur číslo 2 od Josefa Myslivečka. Touto krásnou hudbou se s vámi pro dnešek na stanici Klasik Praha loučí Stanislav Předota. Před námi je teď hudba v miléniu se členkami Krása kvartetu Marií Forestovou a Šárkou Petříkovou. Od 20 hodin tu bude koncert bez smokingu s violončelovými koncerty Dmitrie Šostakoviče v podání čelistky Alizy Weilerstein. A naše vysílání samozřejmě pokračuje nepřetržitě i poté. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás nachystali. Přeji vám krásné vkročení do nového měsíce, protože zítra máme 1. července. A těším se s vámi se všemi opět brzy naslyšenou.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Posloucháte Klasik Praha.
9: Hudba v miléniu.
8: O klasice v 21. století.
10: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu na našich webových stránkách či v digitálním vysílání DAB+. A naše pravidelné pořady, včetně tohoto, najdete bez hudebních ukázek i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Své debutové CD vydal před pár dny 5. prosince u vydavatelství Animal Music soubor Krása kvartet, mladé smyčcové kvartet, to, které má ve svém názvu jméno jednoho z takzvaných terezínských skladatelů Hanse Krásy. A kromě něj najdeme na albu i hudbu dalších dvou židovských autorů Ervina Schulhoffa a Karla Ančerla, samozřejmě také slavného dirigenta. No a já mám radost, že v dnešním pořadu si z tohoto nového alba nejen pustíme ukázky, ale také si o něm popovídáme se zástupkyněmi Krása kvartetu s violončelistkou Marií Forestovou. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A s houslistkou Šárkou Petříkovou. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak úvodem pojďme říct, kdo tady ještě z Krása kvartetu není, kdo jsou vaši spoluhráči na violu a druhé housle.
11: Ještě nám tady chybí Daniel Menhardt na violu a Jan Palouček na housle.
10: Abych to vyslovoval správně, říkáte si Krása kvartet, česky kvartet nebo anglicky quartet, takhle s tím O?
11: Český kvartet.
10: Jo, já s tím právě bojuju často při výkonu svého povolání, protože všichni mají ty názvy anglicky, ale je to tedy takhle v pořádku dobře. Kde ještě působíte kromě tohoto kvarteta, nebo kde vaši spoluhráči případně hrají ještě jinde?
12: No, to je docela zajímavá otázka, protože naši spoluhráči mají nehudební zaměstnání.
10: Aha.
12: A spolu hrajeme, protože se známe ještě z dob studií.
10: Mhm. Takže nakonec zvolili tedy úplně jinou dráhu. A kde hrajete vy ještě, tedy v jakých třeba orchestrech?
12: No, já aktuálně jsem členkou skupiny prvních houslí v Národním divadle.
11: A já jsem koncertní mistr violončel v Komorní filharmonii Pardubice.
10: Jak jste se vlastně dostali k tomuto repertoáru, k hudbě těch takzvaných terezínských skladatelů, protože, jak jste zmiňovala, vy jste vznikli už na konzervatoři v roce 2012, tak už tehdy jste hráli hudbu Hanse Krásy a podobně.
11: Ono tam právě to nějak vzniklo, tam jsme si našli ten název, který teda máme doteď podle Hanse Krásy. A tam jsme objevili i jeho hudbu právě a konkrétně teda jeho téma s variacemi. A protože se nám hrozně líbila obzvlášť ta část s violovým sólem, tak jsme si řekli, že se budeme takhle jmenovat a že budeme hrát tuhle hudbu a že bychom se jí rádi věnovali a zůstali jsme u toho doteď.
10: To téma s variacemi je tedy první skladba na tom novém albu. Možná já jsem tedy zvědavý a mě to nedá, jaká občanská povolání tedy mají ještě vaši spoluhráči?
11: No, jeden je strojní inženýr a druhý má akademii s kroužkama pro děti.
10: Aha, dobře, ale konzervatoř absolvovali s vámi tedy.
11: Ano.
10: A co to bylo za konzervatoř?
11: Pražská konzervatoř.
10: Pražská, dobrá. A hráli jste ze začátku pod vedením nějakého pedagoga, nebo jste byli jaksi samostatní už od prvních chvil?
12: Ne, my jsme spolu začali hrát, protože na konzervatoři je komorní hra jako normálně předmět. Takže my jsme se tam pozbírali vlastně na tady ten předmět a zjistili jsme, že nás to jako hodně baví. Začínali jsme u pana profesora Strašila a pak jsme postupně měnili pedagogy. V podstatě každý rok jsme měli jinýho a potkali jsme tam i takový legendy, jako je třeba František Pischinger. Pak jsme studovali i u Petra Holmana ze Zemlínský kvartet. A pak jsme se pomalu přemístili my dvě s Maruškou na akademii, kde jsme pokračovali ještě u Jiřího Panochy a Václava Bernáška a Štěpána Ješka, což jsou hráči ze smyčcových kvartet světového renome.
10: Takže od toho roku 2012 máte obsazení pořád stejné, pořád to vydrželo?
11: Ne, to máme jenom tak napůl stejné. My jsme s Šárkou držáci a sekund s violou se proměnili v čase, ale teď už myslím nějakých 8 let, 10 let možná hrajeme tady v tomto složení.
10: Co máte jako kvarteto za sebou už za těch 13 let za největší úspěchy nebo nejzajímavější zážitky třeba?
12: Já myslím, že největší úspěch je, že my dvě jsme se nikdy nerozhádali tak, aby jsme spolu přestali hrát.
10: No 13 let to je dlouhá doba samozřejmě. Víme, že v komorních souborech tohoto typu hrozí určitá ponorková nemoc, tak to se vám tedy úspěšně vyhýbá. A je to opravdu takový ten kvartetní život, že spolu trávíte hodně času a že si tak jako rozumíte i lidsky?
11: Když je víc koncertů, tak spolu trávíme víc času a samozřejmě se to podepisuje i na tom přístupu. Ta ponorková nemoc je o něco silnější než normálně, ale zvládáme to, myslím, dobře. My jsme tak najeli na takovej režim, že jsme vlastně taková rodina hudební a v rodině se dějou prostě věci, které jsou někdy i nepříjemné, ale jsme na ně asi zvyklí a umíme s nima pracovat hezky, myslím.
12: My jsme spolu nejvíc času trávili právě na akademii, kde byly i cvičebny. To byl takovej i náš domov pro tu naši rodinu. Tam jsme se scházeli jako mnohem častěji, protože jsme ještě byli studenti a neměli jsme ty zaměstnání a tak moc omezující časový povinnosti.
10: A když obě hrajete tedy i v orchestrech, tak možná je to taková triviální otázka, ale je vám bližší spíš ta komorní hudba? Dá se říct, že to je vaše oblíbená jaksi stránka vaší profese, protože spousta hráčů to tak má, že opravdu tíhnou k té komorní hudbě především. Jak to máte?
12: Já myslím, že když to člověk jednou vyzkouší, tak k tomu musí tíhnout.
11: Ta komorní hudba je pro mě úplně to nejkrásnější a nejlepší, co může být, a já si to právě hrozně užívám. A právě proto jsem taky tak strašně spokojená, že jsem v komorní filharmonie Pardubice, protože tam jsme opravdu v malém obsazení a je to hrozně příjemný. Na jednu stranu je hrozně příjemný být neustále v jednom kolektivu, na druhou stranu je to samozřejmě náročný tím stykem neustále jenom s těma lidma stejnýma, ale mě to strašně baví a hrozně si to užívám.
12: Já bych k tomu ještě chtěla jenom doplnit, že když má člověk třeba kvarteto, že si může sám vybírat repertoár, který bude hrát, když je člověk zaměstnaný v divadle nebo ve filharmonii, tak prostě bere, co dostane, tak prostě se mi hodně líbí, že se v tomhle můžeme i realizovat a když si něco najdeme, co se nám líbí, tak do toho jdeme.
10: Říká houslistka Šárka Petříková z Krása kvartetu, která je společně s violončelistkou Marií Forestovou dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu. Tak tito terezínští autoři, jejichž hudba je na novém albu, tak to je asi těžiště vašeho repertoáru, ale vlastně odkud kam váš repertoár sahá? Dáte si na pult třeba Dvořáka, Schuberta, Haydna, takové ty klasické kanonické díla?
11: My nemáme zábrany absolutně s ničím a právě když, jak se to říká, že všeho moc škodí, tak když už je moc nějakého romantismu třeba nebo i těch terezínských děl, občas může se to přehrát a přehltit už, tak si říkáme, že je fajn se vrátit k něčemu jako klasicistnímu nebo k něčemu prostě jinému, čím si zase tu hlavu trošku přepnem do jiný.
10: Je pravda, že ten název Krása kvartet je takový univerzální, že ačkoliv to nemusí být zrovna Hans Krása, tak pokud je to krásné, tak je to vlastně vždycky příhodné. Ano.
11: Snažíme se.
12: No tohle to se vždycky každému líbí, když někam přijedeme.
10: Ano. To je nicméně takový repertoár, který asi není úplně všude snadno dostupný, třeba z hlediska notových materiálů, kde se vlastně schání třeba noty k takovýmhle skladbám. To asi není jen tak úplně na IMSLP všechno, nebo...
12: No na IMSLP my si samozřejmě nikdy noty nescháníme, protože to se nemá dělat.
10: Jo.
12: Ale my jsme si je objednali z Ameriky, šlo to teda, musím říct, celkem dlouho, takový měsíc a půl, ale když jsem to hledala, tak on vlastně ten vyhledávač mi ani nic jiného nenabídl. Mm-hmm. Protože některé ty skladby jsou vydané pouze jednou a pořád se člověk musí pídit po tom vydání třeba z roku 93 nebo v některých případech, že třeba partitura je z roku 40 a od té doby jako nic.
10: Pojďme si teď pustit první hudební ukázku z vašeho nového alba. Bude to v tomto případě hudba Hanse Krásy, tedy skladatele, jehož jméno máte ve svém názvu. Poslechneme si druhou větu Prestissimo z jeho smyčcového kvartetu Opus 2 a členky Krása kvartetu Šárka Petříková a Marie Forestová jsou dnes hosty pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová z Krása kvartetu jsou dnes hosty, nebo vlastně hostkami by se mělo říci v pořadu Hudba v miléniu. A toto byla ukázka z jejich debutového alba se skladbami Hanse Krásy, Karla Anšerla a Ervína Schulhoffa, které vyšlo před pár dny, 5. prosince. Od Hanse Krásy jsme poslouchali teď druhou část Prestissimo z jeho smyčcového kvartetu Opus 2. Tak k Hansi Krásovi se dostaneme určitě brzy ještě podrobněji, ale ještě možná k okolnostem vzniku toho CDčka. Vy jste vybírali prostředky crowdfundingem na platformě HitHit, což je teď stále častější, jak jsem si všiml, i v oblasti klasické hudby. A díval jsem se na tu kampaň, vy jste zvolili název Nalaďte se na tóny pražské kavárny. Proč ta pražská kavárna? To měl být takový chytlavý slogan, nebo to má nějakou souvislost i s tou hudbou samotnou?
1: Ony totiž ty životy, nebo co aspoň my víme o životech těch skladatelů, tak z toho je patrné, že měli všichni moc rádi kavárnu a moc rádi v ní trávili čas prostě s tou skupinou svých vlastně přátel z těch kulturních kruhů. Třeba o Hanzi Krásově je známo, že tam chodil hrát šachy a trávil tam třeba celé dny úplně, tak jsme si říkali, že to zvolíme takhle, že pražská kavárna řekne asi každému tu definici sama vlastně, tak jsme to zvolili takhle.
0: No je to každopádně krásné, že i pro takovýto projekt se najdou prostředky tímto způsobem, to si myslím, že je velmi pozitivní zpráva. Takže to vlastně nejsou skladby, které by vznikaly přímo v Terezíně nebo v nějakém koncentračním táboře, ale byly napsány ještě před válkou?
1: Ano, oni vlastně všechny vznikly ještě před válkou, ty skladby Karla Anšerla, ty jsou úplně z jeho studentských let. A ta díla Hanse Krásy jsou asi nějakých 10 let před válkou, myslím, že něco 26 rok, myslím.
2: Asi tak, myslím si, že jo.
0: Jedna z těch odměn, když jsem se díval na tu kampaň, se jmenovala Vyzvy Paloučka, což byla možnost vyzvat vašeho houslistu Jana Paloučka ve vědomostní soutěži a vypadalo to, že opravdu dva lidé si tuto odměnu zakoupili, tak jak to dopadlo? Už to klání proběhlo?
1: Ještě to neproběhlo, ale naštěstí jsou to naši blízcí přátelé a mám pocit, že dokonce můj jeden rodinný příslušník.
0: Chtěl změřit síly.
1: Tak.
0: Ano.
2: Takže já myslím, že oni už totiž oba už ty síly měřili totiž jako v minulosti a chtějí to zkusit znova, protože to je fakt výzva.
0: A pan Palouček je tedy nějak pověstný svými vědomostmi.
2: No, my si z něj vždycky děláme srandu, že on si ty otázky načetl a naučil se je předem, protože to není možný jinak.
0: A z jakých soutěží si je načetl předem? Jako z AZ kvízu nebo?
1: My když jsme měli soustředění jednou v Krkonoších, tak jsme tam měli sebou i deskové hry a vědomostní hry a tam to vždycky skončilo stejně, že si Hanza prostě svoje načtené odpovědi tam správně uhádal a my jsme neměli šanci, takže...
0: Tak škoda, že tady není Jan Paloušek s námi, taky bychom mu mohli položit nějaké vědomostní otázky.
1: Ale vlastně škytá teďka.
0: Vlastně nemohli, protože jsem si nekoupil tu odměnu, že jo? Takže to je pouze pro ty, kteří přispěli, rozumím. No, pojďme něco říct možná k těm jednotlivým autorům a skladbám. Šárko, vy jste vlastně o Hansi Krásovi psala nějakou závěrečnou práci, jestli to říkám správně.
2: Psala jsem o něm diplomku bakalářskou na akademii a zaměřila jsem se vyloženě na komorní hudbu, což jsou tyhle dvě skladby. My jsme vlastně natočili teďka komplet, co pro smyčcové kvarteto on zkomponoval a dochovalo se to. Mm-hmm. A ještě má dvě tria, ale k těm jsme se zatím nedostali, protože jsme nikdy nedokázali říct, kdo nebude jako hrát. Nebo...
0: Máte nějaké zkušenosti s tím jeho nejslavnějším dílem s operou Brundibár? Třeba hráli jste to někdy nebo...
1: Já jsem to nehrála, ale našla jsem, a vlastně to bylo součástí i toho koncertu, kde jsme získali, nebo kde jsme se domluvili, že budeme nést jméno Hanse Krásy, tak tam byla úprava Brundibára právě pro komorní soubor, kde bylo kvarteto, klarinet, flétna, klavír a teď nechci někoho jako ranit, když ho nejmenuju, ale mně se to strašně líbilo a pořád od toho roku 2012 bych si to strašně chtěla zahrát a těším se, že se to někdy opravdu stane a držím si palce a držím nám palce, že to dokážeme.
2: Jo, to máme úplně stejně, to je úplně kultovní dílo.
0: A čím vás tedy Šárko Hans Krása tak zaujal, že jste o něm psala bakalářskou práci?
2: No, my jak jsme se po něm pojmenovali, tak jsme na něj začali dostávat otázky. Já jsem si říkala, že by bylo docela jako fajn znát na ně odpovědi. Takže já jsem se v tom začala tím probírat kvůli tomu, ale i kvůli té hudbě, která se mi líbila a přišlo mi jako podnětný to téma.
0: Co jste o něm tak zjistila nejzajímavějšího třeba během toho bádání?
2: No tak já nevím, nejzajímavější je rozhodně jako ta jeho hudba, si myslím. Mm-hmm. Ale
0: co? Nějaké třeba takové zajímavosti z jeho života nebo něco třeba, co by posluchače mohlo ohromit?
2: No, ohromit úplně nevím, ale on, jeho otec byl docela dobře finančně zajištěný, takže on si mohl komponovat a trávit ten čas tak, jak on sám chtěl a netížila ho ta finanční situace. Takže opravdu mohl sedět v těch kavárnách. Pak jsem se o něm dozvěděla, že taky hrál na klavír v kině, takže má i vztah prostě k spojení hudby s tím vizuálem, ale celkově na té jeho hudbě se mi hodně líbí, že ona vlastně vychází sice z těch českých kořenů, ale snaží se je vlastně popírat.
0: Mm-hmm. Zároveň bych řekl, že ten Hans Krása je takový nejavantgardnější možná z těch tří autorů na tom albu. Kterou tu skladbu máte raději? Smyčcový kvartet nebo téma s variacemi?
1: No, pořadatelé mají určitě raději téma s variacemi, protože to naplní kvótu takzvané moderny na tom programu a není to příliš dlouhé, ale v tom kvartetu jsou taková místa, že občas jako člověku běhá mráz po zádech a nebo to navozuje tak strašně zvláštní atmosféru a dá se tím opravdu jako strhnout, si myslím. Takže za mě možná i ten kvartet by byl.
2: No, já to beru tak, že ty variace jsou vlastně jako zábavná skladba. Mně to teda tak přijde a vždycky na to všichni takhle jako reagovali. A ten kvartet právě, tam ta avantgarda se projevuje úplně jako naplno a je to i plný klastru prostě různých zvláštních jako technik, vlastně koláže, kdy on sice s tím tématem pracuje, ale on to vlastně kdyby rozčlení, pak to různě pomíchá a narušuje záměrně jako tok hudby. Je to tam opravdu jako důsledně v těch notách napsané, přesně potlačuje dynamikama to, co by člověk chtěl slyšet, tak najednou má být strašně slabě, že se mi zdá, že on experimentoval.
0: Mm-hmm. Nemůžeme si samozřejmě z toho alba pustit všechno, tak pokud tato slova posluchače nalákala, tak je samozřejmě odkážu ke koupi nového alba, které vyšlo 5. prosince u Animal Music. Pak je tam hudba Ervina Schulhoffa, který vlastně ale nebyl terezínským skladatelem, jestli jsem se díval správně, on v Terezíně vězněn nebyl nikdy.
1: Je to tak.
0: Možná to je možná spíš otázka pro nějaké muzikology nebo historiky, ale vy o tom asi lecos víte. Ví se, jestli Krása v Terezíně s Ančerlem třeba nějak spolupracoval, protože oba byly významné postavy tamního hudebního života. Ví se něco o tom, jestli nějaký projekt společný tam realizovali?
1: Nevím o tom přímo, ale myslím si, že v tom filmu propagandistickém Hitler daroval Židům město, takže tam jsou spolu jako zabrání na tom propagačním koncertě, který tuším, že Ančerl dirigoval a Krása tam seděl v první řadě a jsou tam na ně na oba záběry, takže si myslím, že tam spolu určitě jako nějak se setkávali a dalo by se říct třeba, že i pracovali, ale těžko říct, jak to šlo vlastně vůbec, že.
0: Dodejme, že vlastně Karel Ančerl je jediný z těchto tří autorů, který tedy nakonec válku přežil. Hans Krása vlastně umřel poměrně ke konci války, to bylo až v roce 1945 tedy.
1: 44.
0: Aha, v Osvětimi, dobrá. No, pojďme si teď pustit další hudební ukázku od Ervina Schulhoffa z jeho Divertimenta pro smyčcové kvarteto. Uslyšíme druhou část Kavatinu, zahraje nám Krása kvartet, jehož členky houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová jsou dnes hostkami pořadu hudby. Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnes v pořadu Hudba v miléniu posloucháme ukázky a také si povídáme o novém albu Krása kvartetu. Jehož členky Marie Forestová a Šárka Petříková jsou dnes našimi hosty ve studiu Radia Klasik Praha a toto byla kavatina z divertimenta pro smyčcové kvarteto od skladatele Ervina Schulhoffa, tedy jednoho ze tří autorů, jejich tvorba je na tomto albu zařazena. Čím vás zaujalo Schulhoffovo divertimento, nebo jaký máte vztah právě k této skladbě?
1: My jsme se k němu dostali vlastně trochu náhodou. Nás na to, že to vůbec existuje, upozornil jeden náš posluchač. A pustili jsme se do toho a zjistili jsme, že ta skladba je úplně dokonale kontrastní k tomu, co třeba komponoval Hans Krása. A líbilo se nám, že vlastně to je forma jako klasického divertimenta. Vlastně taková jako svita, nebo jak to říct. Ale když je člověk jako insider, že si tam prostě najde tolik jako vtipných věcí, co on tam jako vložil, z čeho všeho on si dokázal jako hudební řečí jako udělat legraci, to nás úplně jako fascinuje na té skladbě.
0: A co například třeba?
1: No, tak například pátá věta je udělaná tak, že ono se tam pořád opakuje. To jako podle mě paroduje nějakýho typově Boccheriniho třeba nebo tak, kde to je spousta repetic, pořád to jede dokola a člověk má třeba 80krát pocit, že už je konec. A když ten konec přijde, tak to je teprve jako nástup středního dílu. Pak je střední díl a pak se vrátí a vlastně ještě podobně obsáhlá zase jako kdyby repríza, že to už si člověk říká, no to už není možný, to už není možný.
2: To oceňují obzvlášť posluchači na koncertech, kteří se nechají nachytat dost často a tleskají několikrát během téhle věty. Těžko říct, jestli chtějí už jí mít za sebou, nebo jestli je to tak opravdu přesvědčivé, že je konec.
0: No a to je vlastně hezká informace, že přestože by člověk čekal, že takové album bude hodně vážné i vzhledem jaksi k životním osudům těch skladatelů, takže se tam vlastně najde i takovýto hudební humor.
2: My jsme právě chtěli to album nesměřovat tím směrem, že se jedná o tragické osudy a že to je prostě těžké téma, ale i proto jsme zvolili ten název Youth toho alba.
0: A ten jsme možná ještě nezmínili, ano.
2: Jo, jasně, pardon.
0: Děkuji. Takže album se jmenuje Youth, mládí, ano.
2: A chtěli jsme právě postihnout tady tuhle část života těch skladatelů, která byla vlastně úplně bezstarostná. Někdo to možná tušil, dalo se to třeba jako předvídat, ale bylo to takový mládí, bezstarostný, krásně jako rozjetý skladatelský životy. Psali si tady tuhle hudbu a myslím si, že obzvlášť v tom divertimentu Ervina Schulhoffa se to odráží úplně neskutečně.
0: Pojďme možná tedy ke Karlu Ančerlovi, na rozdíl od Schulhoffa Krásy asi spousta lidí možná ani neví, že skládal. Já si pamatuju, že před časem v Rudolfinu se hrála nějaká jeho čtvrttónová skladba, myslím, ale jinak to jeho dílo není zas tak úplně ve všeobecném povědomí. Kde jste vlastně přišli tady na tyto jeho dvě fugy? Kde jste je objevili?
2: Tady musíme hrozně moc poděkovat panu Ivanu Bírhanzlovi, který je ančerlologem. A právě tyhle dvě fugy nám daroval k provádění a my jsme se rozhodli, že to za to stojí to natočit, protože ta hudba je, zase se dostáváme k tomu, jakého charakteru byli tihle skladatelé, protože si myslíme všichni, že Karel Ančerl si prostě při studiích na konzervatoři, kde tyhle fugy vznikly, že si dělal legraci ze svých jako pedagogů a z celého skládání, protože to je tak strašně zvláštní taky z měsice tónů a hudebních vyjádření, že nás to prostě bavilo hrozně a museli jsme to natočit.
0: No každopádně, když jsem to poslouchal, tak je jasné, že je to studentská skladba v duchu toho barokního kontrapunktu, takové cvičení, které studenti skladby běžně skládají. Myslíte si, že to zamýšlel k nějakému veřejnému provádění vlastně?
2: Myslím si, že to byla jenom studie, jako nějaká práce, která nebyla asi myšlená úplně.
0: Jestli by se mu to vůbec líbilo třeba, že se to hraje, jestli by neprotestoval.
2: Doufáme, že ano.
0: Tak já vím, že třeba Sedláčkovo kvarteto zásadně hraje skladby, jejichž autoři nechtěli tyto skladby publikovat, takže snad by se pan Ančerl nezlobil. No.
2: Snad ne.
0: Pojďme k tomu novému albu, ještě důležitá informace pro naše posluchače, přestože teď je 9. prosince, kdy bude křest a lze se na něj ještě dostat, protože vím, že v vstupenka na křest také byla jednou z odměn v kampani.
2: Vstupenek na křest se prodalo asi úplně nejvíc přes tu kampaň, což nás strašně těší. A to jsem chtěla ještě zmínit v první části, když jsme se o tom bavili, že bychom chtěli hrozně moc poděkovat všem lidem, kteří nás podpořili v té kampani, protože bez vás by to CDčko určitě jako vzniknout nemohlo. A křest bychom chystali na 11. dubna ideálně, protože to je datum, kdy by oslavil narozeniny právě Karel Ančerl, a tím teda, že jsme nahráli jeho věci, o kterých nevíme, jestli by je chtěl mít nahrané, tak bychom mu je chtěli dát k narozeninám a snad tím aspoň trochu odčinit to, že by se na nás třeba mohl zlobit.
1: Škoda, že se nemůžeme podívat, jak se bude tvářit.
0: Tak snad jsem vám nenasadil teď přílišného brouka do hlavy. To bych nerad. Ale každopádně napadá mě, co třeba hudba dalších těch terezínských autorů, Klein, Ullmann a tak dále. Třeba máte taky v plánu třeba něco takového nastudovat? Máte to vyhlédnuto na příští album třeba?
2: Samozřejmě bychom rádi, určitě, ale už jsme hráli Ullmannův třetí smyčcový kvartet a kvarteto Pavla Háse z Opičích hor jsme hráli, myslím, že to bylo loni nebo předloni, teď si nejsem úplně 100% jistá, na Smíchovském festivalu 6 na 5.
0: Ano, to jsme tehdy, myslím, nějaký telefonický vstup dělali spolu v dopoledním vysílání. Zajímalo by mě ještě, vy jste nedávno třeba 6. listopadu taky hudbu Hanse Krásy uvedli na koncertě ve Vídni. Je o tyto autory zájem zahraničí, protože já mám pocit, že spousta z nich je možná známější, hranější, vydávanější třeba v německy mluvících zemích než u nás.
1: Já si myslím, že o to zájem určitě je a že taky v německy mluvících zemích je podle mě víc těch posluchačů, který si takový koncert najdou a opravdu tam půjdou.
0: Tak ještě než si poslechneme závěrem dnešního pořadu ty zmiňované dvě fugy od Karla Ančerla, tak vám ještě jednou poděkuji za takový záslužný počin, který jste tedy natočili, a doufám, že bude mít album velký úspěch. Připomínám tedy ještě jednou, že vyšlo 5. prosince u vydavatelství Animal Music. Přeji Českému spolku pro komorní hudbu, ať na vás myslí, až budou tu cenu zase udělovat, a moc děkuji houslistce Šárce Petříkové a violončelistce Marii Forestové, že byli dnes hosty pořadu Hudba v miléniu. Tak ať se vám daří a někdy opět naslyšenou.
2: Moc krát děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Závěrem dnešního pořadu si tedy poslechneme v podání Krása kvartetu dvě studentské fugy od Karla Ančerla, a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tohle je Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes večer bude na Klasik Praha znít hudba ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Šostakovičovu tvorbu představuje 147 opusů nejrůznějších hudebních forem, jimž co do počtu vévodí 18 symfonických děl, sborové skladby a také koncerty. Významnou součástí jeho díla je ovšem i rozsáhlá filmová a scénická hudební tvorba, která umožňovala Šostakovičovi přežívat, když provedení některých symfonických děl bylo zakázáno pro údajně formalistický charakter. My si dnes večer poslechneme jeho koncerty pro violončelo číslo 1 opus 107 a číslo 2 opus 126. Šostakovičovi violončelové koncerty vznikly v odstupu 7 let. První byl napsán roku 1959, druhý 1966 a oba byly věnovány Mstislavu Rostropovičovi. Dnes večer solový part bude hrát skvělá americká violončelistka Alisa Wallerstein. Alisa Wallerstein hraje na violončelo od svých 5 let. Jako solistka debutovala ve svých 13 s Clevelandským orchestrem a aktivně se věnuje také komorní hudbě, a to se svými rodiči, houslistou Donaldem Wallersteinem, který je prvním houslistou Clevelandského kvarteta, a klaviristkou Vivian Horník-Wallensteinovou, s nimiž tvoří Wallerstein Trio. Českému publiku je Alisa Wallerstein dobře známá díky její poměrně časté spolupráci s Českou filharmonií, s níž si mimo jiné zahrála a také nahrála na kompaktní disk Dvořákův violončelový koncert, ale právě i hudbu Dmitrije Šostakoviče. Dnes večer ovšem tuto solistku doprovodí Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a ten řídí Pablo Heras Casado. No a já vám přeji hezký večer.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Na Radiu Klasik Praha teď uslyšíte opět další pořad, který oznámila naše znělka, a já jsem moc rád, že dnes si na nás udělal čas můj kolega moderátor vlastně, ale taky herec, no a možná i další profese se tam najdou, alespoň okrajově. A tím je Petr Jančařík. Ahoj Petře, já tě zdravím.
1: Dobrý den, ahoj, jsem rád, že jsem tady a jsem rád, že jsem to našel, protože jsem to hledal a člověk pořád hledá vlastně. My jako lidi neděláme nic jiného, než stále hledáme a hledáme. A můj oblíbený a milovaný pan profesor Milan Machovec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy říkal, že proč vlastně hledáme? Ptal se nás. A my jsme nevěděli samozřejmě. A on říkal, hledáme proto, ne abychom našli. Když najdeme, tak hledáme zas. Hledáme proto, abychom hledali. Prostě jsme určení proto, abychom hledali. No to jsem zase chytrý na začátek, co?
0: No já zase spíš vždycky říkám, že všichni nikam pospícháme.
1: No jo, no, je to zvláštní. Vůbec netušíme, kam pospícháme. A pořád se ptáme po smyslu života. A myslím, že Tolstoj říkal, jediným smyslem života je, že nemá žádný smysl. Že život nemá smysl prostě. My ho hledáme a nikdy ho nenajdeme. Proč? Dobře. Protože nemá smysl.
0: Tak jsme začali filozofickými úvahami trošku. No ale ty navíc nejsi Pražák, ty jsi Plzeňák a z Plzni jsi zůstal věrný, tak to ti trošku omlouvá, že jsi nás nemohl najít.
1: Ano, my z vesnice tady vždycky trochu bloudíme. Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezabloudějí.
0: No to neříkej, já bloudím taky pořád a už jsem v Praze kolik let, i když jsem náplava teda takzvaná. Petře, my jsme se domluvili, že co se týče té hudby, která doplní náš pořad, ta bude od nejrůznějších skupin. Na to naši posluchači nejsou moc zvyklí, ale budou to orchestrální verze těch jejich skladeb či písní. Interprety bude třeba Královská filharmonie a tak dále, takže...
1: Královská filharmonie?
0: Ano.
1: Já vím, že Libor Pešek kdysi řídil Královskou filharmonii v Liverpoolu.
0: Ano.
1: A jednou za dávných časů vyprávěl nám, že letěl s velkým zpožděním do Liverpoolu a protože tehdy nebyly ani mobily a tak, tak šel za kapitánem toho letadla, jestli by byl tak hodný, a nějak to zprostředkoval, aby zavolali do té Královské filharmonie, že bude mít 2,5hodinové zpoždění, jestli by byli tak laskaví a počkali na něj. Šlo jenom o zkoušku, sice o generální zkoušku, ale že by byl velký malér, kdyby se neuskutečnila. A asi za půl hodiny se šel zase zeptat pana kapitána, jak to dopadlo, a on říkal, mistře, je to v pořádku, všechno jsme vyřídili. A on říkal, a co říkali? A kapitán, no já nevím, jestli vám to mám říct, říkali, že nemusíte chvátat, že na vás stejně nekoukají.
0: Pan dirigent. Ano, to se někdy říká, že hráči si hrají a dirigent diriguje podle toho, co hraje orchestr. Ale to určitě nebyl případ
1: vím,
0: Libora.
1: Ne, to byl skvělý
0: Libora
1: člověk.
0: Peška.
1: Taky, a měl smysl pro humor.
0: Taky jsem se s ním měl příležitost poznat v tomto pořadu. No ale vraťme se k té Plzni. Ty jsi se tam teda narodil přímo v Plzni?
1: Já jsem se tam narodil, žil jsem tam, já nevím, chodil jsem tam snad do první, do druhé třídy, pak jsme se přestěhovali někam na Ostravsko, nebo tam někam do Ostravy, tam jsem chodil asi taky nějak, asi do třetí třídy, nebo tak nějak. Pak zase zpátky do Plzně, pak do Prahy, protože oba moji rodiče byli herci a tak různě kočovali z Ostravského divadla do Plzeňského, maminka potom do Národního divadla. Tatínek, to už se nějak asi rozešli, tak šel zase někam jinam. To byl takový veliký bohem a byl to člověk, který měl něco, co jsem po něm nezdědil. Já jsem po něm nezdědil vůbec nic, ale rád bych zdědil jeho geniální paměť. On uměl několik knih z paměti a byl to ten, který vlastně tady u nás zakládal divadlo, no zakládal, on nevěděl, že to zakládá divadlo jednoho herce. Jezdil s tím, že uměl, prostě to si neumíš vůbec představit, celého Švejka z paměti. Celého Švejka, kromě toho Nikolu Šuhaj Loupežníka, ale kromě toho uměl taky reportáž psanou na opráce. Jen tak mimochodem, ona to není až tak úplně jako špatná literatura, to je obdivuhodná literatura, to je velmi osobitá a originální literatura. Nám to třeba možná nic neříká, ale táta, já si pamatuju, jak říkal, jak s tím tak jezdil, tak jsem pořadatelům nabídl Švejka. Oni říkali, no to asi v dnešní době víte, jako to asi... No tak jsem na ně vybalil toho Nikolu Šuhaje, Olbrachta. No to už jako trochu měkli a No, tak jsem je dorazil tím fučíkem a to už vzít museli.
0: To je jasné, taková byla doba. A mimochodem, naši posluchači možná vědí, že Julius Fučík, který psal tuhletu knížku, byl synovcem Julia Fučíka, hudebního skladatele.
1: Velmi dobrého hudebního skladatele.
0: Ano, je to tak. No, ale musíme se bavit o tobě, víš, a ne o lidech jiných.
1: To je všechno o mně.
0: Je v podstatě to s tebou samozřejmě taky souvisí. Takže ty geny, ty byly jasné, po rodičích, herec, ale tak co seš víc, herec nebo moderátor?
1: No, já myslím, že nejsem ani žádný zvláštní herec, ani zvláštní moderátor. Já jsem prostě Petr Jančařík, živím se, jak umím. A mě prostě tyhle věci těší, mám je rád, dělám je jaksi s úsměvem a dobrou náladou a mám z nich potěšení. Přitom mám velký obdiv k lidem, kteří to umí daleko líp než já. A já mám dost špatných vlastností, ale jednu nemám a to je závist. Já opravdu nikomu nic nezávidím, ale chovám velký obdiv. Chovám obdiv k lidem, kteří dokázali něco, něco umí. A dokonce chovám nesmírný obdiv k lidem, kteří nás dokážou pobavit. To je tak krásná věc, pobavit lidi, to je tak úžasný. S některými lidmi se totálně nudíš a to nejde. Zase budu citovat mého milého profesora Milana Machovce, který říkal, můžete dělat, co chcete, ale nesmí s vámi být nuda.
0: Dobře, tak to přerušíme chviličku. Já řeknu, že na začátku jsme slyšeli skladbu, která původně tedy patří Bon Jovi, je to orchestrální instrumentální kolekce, z té jsme vybrali tuhletu píseň, která se jmenuje You Give Love a Bad Name. Máme šikovného technika Daného Frichtra, takže mi pomohl rozklíčovat opravdu ty správné části té skladby. Tak jak jsme si to pro tebe připravili.
1: Mimochodem, a ty... Dana, zdravím, protože shodou okolností, já jsem strašně rád, že jsem dneska tady u tebe, protože s Danem jsme se neviděli už nějaký čas a přitom já ho považuji opravdu za svého kamaráda. To je jeden z těch lidí, to tak jako člověk cítí, že nemusíš se s někým 7 let potkat a pořád ví, že je to tvůj kamarád, že to je jako fajn člověk, že to je přítel, tak mi to udělalo radost, že jsem ho tady viděl. A je trochu slousnul, že jo? Já jsem tak ne... Musím ho pomluvit trochu. Ne, má skvělou kapelu. Má.
0: A ty... má revival.
1: Ano. A dělají to dobře.
0: Já jsem byl na jejich koncertě, takže to můžu potvrdit. Dan se tam teď musí červenat trochu za sklem, ale nevím. Tak pojďme dál. Pustíme si Iron Maiden, tedy tuto skupinu, a bude to skladba, která se jmenuje Fear of the Dark.

0: Iron Maiden, úprava této skladby pro symfonický orchestr Fear of the Dark. Mým hostem ve studiu je Petr Jančařík. Už jsme se teda zastavili u Plzně, ale tam musíme zůstat. Ty jsi mluvil o tom setkávání s těmi lidmi a ty tvoje první krůčky, třeba moderátorské zvaní hostů někam. To začalo tenkrát v Plzni?
1: Asi ano, já musím říct, že jsem si nikdy nevedl žádný archiv, že jsem se nikdy, nebyl jsem takový ten typ, že by si vystřihával z novin, že se objevila jeho fotka v novinách, šup, a už to měl v albu a že si psal co a jak a s kým se setkal a jaké to bylo. Nemám vůbec nic, ale absolutně nic. A ještě ke všemu, jak jsem mluvil o tom, že můj tatínek měl geniální paměť, tak já mám paměť, ale prach mizernou a prach bídnou, takže zapomínám. A já si pamatuju jenom dobré věci. Jenom opravdu dobré věci. A jo, i když jako třeba mě někdo naštve, tak já vůbec nejsem schopný si zapamatovat, proč mě naštval a že mě někdy naštval. A pořád si jako říkám, teď je to asi dobrý člověk. Jako a tak. Takže já si vlastně vůbec nepamatuju na nějaké svoje začátky. Opravdu si na to vůbec nepamatuju. Vím, že jsem se pokoušel dostat se na divadelní akademii muzických umění, že jsem se dostal do nějakého toho třetího kola. Tehdy brali asi 10 kluků, já byl asi 12, takže nic. A měl jsem nastoupit někam do Mostu, jako do divadla, jako elef, a pak za rok se pokusit o další vstup na divadelní akademii, což asi by fungovalo, protože to takhle nějak bylo možné. Ale já jsem se rozhodl jít na pedagogickou fakultu a už tam to začalo, protože když máte dobré profesory, člověk musí mít v životě trochu štěstí. Měl by mít štěstí na rodiče, to je velký základ. Jako když máte štěstí na rodiče, tak máte půl dobrého života před sebou.
0: Pravda.
1: To je fajn. A když máte ještě k tomu štěstí na dobré učitele, to je děsně dobrý, to je moc fajn. A pár jsem jich potkal, zajímavé je, že to bylo jak na základní škole, na střední škole, na té fakultě. Pár jsem jich potkal a opravdu jak si ovlivnili můj život. A dobrý učitel nehledá to, v čem jste špatný. Dobrý učitel hledá to, v čem jste dobrý. A to rozvíjí samozřejmě, pokud jste vůbec v něčem dobrý, a já si myslím, že každý je v něčem dobrý. A já si pamatuju, jak jsem chodil na různé přednášky a semináře a jak už jsem tehdy už někde něco moderoval a dělali jsme divadlo a v Plzni jsme založili s dvěma kolegy divadlo Pod lampou a byl to velký fenomén. Pořád nevím, proč jsme měli vyprodáno a bylo to bezvadný úplně. Byl to krásný život, musím říct. I když v zajímavé teda době takové zvláštní, ale my jsme si dělali svoje divadlo, bylo to děsně fajn. A já jsem pořád někam spěchal, někam jsem odjížděl a tak a moji dobří profesoři říkali, kolega Jančařík, o to, co přišel později, o to dříve jistě bude odcházet z přednášky. Já, pane profesor, jenom bych potřeboval, já bych za takových 10 minut, jistě, samozřejmě. A chovali se ke mně velmi slušně a s některými z nich jako se ještě vlastně dodnes setkávám. Dokonce s profesorem, který mě učil matematiku, a já se obdivuju, že se nezastřelil přitom, jo, protože já jsem byl absolutně vedle, absolutně. A on to dokázal zkousnout, ale jeho jeden výrok si pamatuju, to mě z jiné třídy nebo z jiného kruhu, jak tomu říkali, přinesl někdo, jako bonznul to na profesora, říkal, tak matematikář napsal jakýsi příklad na tabuli a říkal, tento příklad je tak jednoduchý, že by jej vyřešil i Jančařík. Ale neměl pravdu, nevyřešil.
0: Bavili jsme se o divadle, já si tě pamatuju třeba z Dívčí války a tak dále. Shakespeara si asi nehrál, nebo ano?
1: Člověče, Shakespeara jsem nehrál, mám takový pocit, ale tím Shakespearem, kdo by jim nebyl okouzlen, že jo? To je tak něco neuvěřitelného. Já mám takovou teorii, že mezi námi jsou mimozemšťané. A já si myslím, že se to dá prokázat, že to je skutečnost, protože je možné, aby někdo vytvořil jako z lidí, jako z nás, kteří si normálně povídáme, jíme, spíme, pracujeme, abychom ještě při tomto životě vytvořili takovéhle dílo. To zvládne mimozemšťan, možná, nevím kdo, nějaká umělá inteligence nebo co. Prostě, a ten Shakespeare je tak okouzlující. A co pak v těch nápadech, a tak on spoustu věcí opsal, samozřejmě Romeo a Julie, my jdeme na tento příběh. My víme, jak to začne, jak to bude pokračovat, kdo s kým se popere, kdo koho zabije, jaká je zápletka. A přesto na to jdeme po čtvrté, po šesté. A jsme naprosto okouzleni, naprosto okouzleni. A já jsem si říkal, čím to je. Mimochodem je to taky tím, že on měl fantastickou práci s jazykem. On užil asi 24 tisíc různých slov ve své tvorbě. A já nevím, třeba Božena Němcová, pokud se nemýlím, tak v Babičce užila asi, já teď se nechci plést, jestli 6 nebo 9 tisíc slov, ale prostě je to daleko zúženější, což vůbec nevadí, tím to nesnižuju. Mimochodem, my se bavíme o Babičce, kterou nikdo z nás už teda ne, co pak z nás ještě asi jo, ale jinak už se nečte. A přitom je to taky krásné dílo. Ale ten Shakespeare, já ti slíbím, že v dalším vstupu ti řeknu alespoň jeden jeho sonet. A to je ten sonet číslo 66, to je nejslavnější jeho sonet. Jo, nechci říkat, abychom se měli na co těšit, jo, ale já nevím, jestli ho dám dohromady vůbec, ale jenom pro ilustraci, to je kratičký sonet. Kolik je to sonet? 2, 4, 6, 8, 12 plus 2, asi 14 veršů. A poslechni si, a já to řeknu až za chvíli, aby bylo nějaké napětí, jo? A pak si poslechneš, to je tak geniální. Těšte se na to, jestli to dám dohromady.
0: Teď si to můžeš pilovat u následující skladbě, kterou budou posluchači mít možnost slyšet, je od AC/DC, další teda rockové kapely, protože ty jsi říkal, že máš rád tuhletu hudbu. Takže teď bude hrát dokonce londýnský symfonický rockový orchestr skladbu, která se jmenuje Thunderstruck.

0: Tak teď jsem zvědav, když jsme poslouchali od AC/DC Thunderstruck, zda si Petr vzpomněl tedy na celý ten sonet Shakespearea, tak je to na tobě teď.
1: Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid. Jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak neschopní na schopné berou bič, jak umění je stále služkou mocných, jak hloupost spupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším já umřel bych tak rád. Jen nemuset tu tebe, lásko, zanechat.
0: Petře, víš, kdo je překladatelem?
1: Těch překladů je strašná spousta. Tohle je pan profesor, no vidíš, jak jsem...
0: Hilský?
1: Ano, samozřejmě, ano. Martin Hilský, ano. Ale jinak těch překladů, a to je zajímavé, když si to dá člověk vedle sebe, jak ty překlady se liší. Mm-hmm. Jak se liší podle toho, v jaké době vznikaly, liší se podle toho jazyka, ale liší se taky tím, jak je k tomu přistoupeno. A Hilský si myslím, že to udělal naprosto geniálně, krásně, opravdu skvělým způsobem, skvěle. Ale tak je to jenom tak pro fančmekry, on to nikdo neudělá. Ale když si dáte třeba 4 překlady vedle sebe, tak to je teda, to si řeknete, je to vlastně Shakespeare, to, co my čteme? Jo? Nebo je to víc Hilský, nebo jiný překladatel? Prostě, ale my pořád máme jako překlad, jakože no tak dobře. Ale tohle je opravdu básnický překlad.
0: To je něco jiného.
1: To je absolutně něco jiného. V tom je kus duše někoho jiného, než jenom Shakespearea. Ale nesmí to z toho trčet. Musí tam být Shakespeare.
0: No, ono je ale těžké teda si číst Shakespearea v originále. To už musíš být dobrý angličtinář. Teda.
1: No to s tím Shakespearem je takové zvláštní. To byl tak zajímavý člověk. A to nebyl žádný jaksi prostáček a hlupák. A nebyl to člověk, který by pocházel z úplně jako nějakých chudých poměru, to vůbec ne. Jeho tatínek, pokud se nemýlím, byl rukavičkář, byl to dokonce člověk, který v tom Stratfordu nad Avonou, pokud se nemýlím, tak tam dokonce snad dělal jako starostu nebo něco takového. Mm-hmm. Jo, čili měl jisté postavení, ale ten Shakespeare kromě toho, že to byl tak skvělý literát, tak on byl taky dobrý obchodník. Taky uměl zacházet s lidmi, taky uměl mluvit jaksi s nadřízenými a tak. Jo, čili tohle, když máš nadání jenom na to psaní třeba, nebo jenom na to hraní, jo, nebo jenom na nějakou profesi, ale neumíš to prodat, tak je to tak trochu k ničemu, bohužel.
0: Je to tak. Tak už jsme se hodně dozvěděli o Williamu Shakespeareovi, nikoli o Petru Jančaříkovým, mém dnešním hostu. Petře, to je jedna věc. Zkoušel jsi třeba namluvit někdy nějakou knihu do audioknihovny?
1: To by mě docela bavilo.
0: Navazuju na ten tvůj krásný přednes.
1: Bavilo by mě to. Myslím, že jsem něco dělal. Ne, že bych dělal celou knížku, to ne, ale pár věcí jsem udělal, třeba povídek nebo tak. Ale je to docela těžká práce. Já obdivuju v Plzni Martin Stránský jako v angažmá. To je člověk, který si vezme knížku a začne ji číst, aniž by ji předtím znal. Dostane se, on si přečte prvních, já vlastně nevím, jestli to smím prozrazovat, ale já myslím, že ti mistři to tak dělají. On si přečte prvních 15 stránek.
0: Ano.
1: Seznámí se s tím, jak ta knížka je napsaná, jaké jsou tam postavy, jaké mají charaktery přibližně, v jakém je to módu udělané celé. To do něj nějak přejde a on má tak skvělou techniku toho čtení, že kdyby četl telefonní seznam, tak tě to bude bavit. Jo, dneska žádný telefonní seznam není, že jo, ale prostě to je fantazie. Já bych tu knížku, kterou on udělá za, já nevím, 5 sezení, tak já bych ji udělal snad za 50 nebo za kolik.
0: Je, to je to
1: ale
0: tak.
1: Je to všechno samozřejmě taky jistá praxe, jako když já jsem velmi zručně, nezručný jsem manuálně, naprostá nula, ale věřím tomu, že kdybys mi dal pilník a řekl, tady budeš pilovat, dělá se to takhle a takhle, když bych to 14 dní dělal, že bych se snad aspoň něco naučil. Všechno jako je prostě nebát se, no, jako jít do toho a zkusit to.
0: Musíme dál zase v hudbě na chviličku, aby si od našich hlasů posluchači odpočinuli. My jsme teď vybrali skupinu, která se jmenuje Metallica. Je to skladba, která je inspirována známými skladbami známých mistrů, teda ta nahrávka. My si poslechneme jednu skladbu, která se jmenuje Enter Sandman.

0: To byla Metallica a teď to bude zase Petr Jančařík, už se pokusím teda vyzvědět něco o něm. A kterými teda divadly si potom postupně, my jsme to vždycky tak přerušili, něčím jiným prošel?
1: Já jsem kdysi jsem nastoupil ještě snad, kolik mě mohlo být, 20 let nebo možná míň. Tehdy jako už jsme založili to svoje divadlo, divadlo Pod lampou v Plzni, tam jsme hráli autorské věci. Snažili jsme se bavit lidi a to bylo divadlo malých forem, jak tehdy frčili, tak jsme se trochu viděli jako takový plzeňský semafor. Nemůžeš být semaforem, to prostě nejde, semafor je semafor. Ale bylo to fajn, krásné období, nevím, jestli trvalo třeba 7 let, já si to přesně nepamatuju. Bylo to jedno z nejhezčích období, musím říct. A pak jsem šel do činoherní skupiny, kterou dělala Jana Klatovská v Plzni při divadle Jekátila. Pak odešli do Prahy, já jsem šel s nimi a ještě jsem tady snad jednu nebo dvě věci s nimi udělal. No a pak už jsem tak jako procházel takovými různými divadly v uvozovkách. Každé to divadlo bylo velmi osobité. Byl jsem asi, já taky si to přesně nepamatuju, třeba 5-7 let, nevím jak dlouho, u Franty Čecha, u Ringa, Dívčí válkou. A Franta byl výborný. Já ho mám rád, protože to je velmi chytrý člověk. To není žádný hlupák. To je opravdu člověk, který to v té hlavě má jaksi srovnané. A umí bavit lidi. To klobouk dolů, poentuje skvěle všechno. A já jsem mu říkal, Franto, proč nenapíšeš zase něco tak dobrýho, jako byla ta Dívčí válka? Přitom je to neověčená blbost, ale je to krásně udělaný a lidi na to rádi chodí. A on říká, prosím tě, kdybych věděl, jak jsem to napsal, tak bych napsal něco jiného, ne? Ale to já nevím, jak je to možný. A jednou mi volal a říkal, ty spíš, co? Protože já dopoledne spím. A on mi volal, koukám asi kolem 12. hodiny, najednou zase se ozve telefon. Co děláš, ty spíš? Já říkám, no spím, co je? No mám pro tebe roli. Já říkám, aha, a co jsi zase napsal? No jmenuje se to Na Brusel, Vávro, Na Brusel. Já říkám, jo, aha, a co tam budu hrát? No, prosím tě, je to Hauptka. Já říkám, cože? No, hlavní role je Hauptka. Já říkám, no, a koho budu hrát? Je to Poslanec Václav. Je to Vůl, to ti půjde. Takže u Franty byla vždycky legrace, byl děsně fajn. No a něco malinko jsem si zahrál třeba u Pavla Trávnička. Hodně let jsem strávil u Jardy Sypala v divadle. Taky kočovné divadlo samozřejmě. A já mám zase Jardu rád, protože on je takový zaťatý, jo. On prostě, když chce, tak něco dělá a píše hry a teď už jich má asi 7 napsaných. A je zajímavé, že prostě je to člověk, který napíše jednu hru a ta druhá je lepší a ta třetí je zase lepší, zase o kousek. Jako nestojí to na místě, což je úžasné. A teď hraju v Plzni už taky, ono to strašně letí, já nevím, jak už jsem tam dlouho, no pár let to bude. Zase nějakých 6, 7, 8, nevím. Tam je takové malé divadlo, jmenuje se Pluto, Pavel Kikinčuk tam hraje, Dan Rose tam hraje, Radek Zima hraje a další a fajn lidi. A je to divadlo komedie, což mě baví a tak tam hraju v několika hrách. Teď děláme Limonádového Jo a Blbce k večeři, 1+1 = 3 a tak dále. Takže minule, teď nedávno jsme měli Dernieru Slavněného klobouku a to upravil Miroslav Horníček. A Miroslav Horníček, to je taky jedna z těch velkých postav, která mě samozřejmě značně ovlivnila. Plzeňan.
0: Tak ono v Plzeň a Líhaň je jaksi kultury, že? To je...
1: Ano, jak rád říkám, jako narodili se tam jako velmi pozoruhodní lidé, Karel Gott, já nevím, Jiří Suchý, pan Horníček, já jsem se tam taky narodil.
0: Ano.
1: Takže jo, je to pravda. Ale nemůžu říct, že by si jaksi Plzeň těch lidí až tak zase tolik vážila. Možná, že už je to taková tradice. Josef Kajetán Tyl tam zemřel hlady v Plzni, že jo? Takže tak, jako toho si nikdo nevšim prostě. A my se vůbec chováme takovým zvláštním způsobem k lidem, kteří nám něco věnovali. Prostě Škroup a Tyl, kteří napsali tu hezkou písničku Kde domov můj, tvůrci naší hymny, oni nevěděli, že to je hymna, že jo? Prostě byla to krásná písnička, hezká písnička, tečka. A potom různými dějnými událostmi se stala naší hymnou. Tak Škroup zemřel někde, pokud se nemýlím, Nizozemí, s Teskem po domově, se říká, protože ho tady odsud vyhnali, protože prostě chtěl psát hudbu a chtěl psát hudbu pro všechny, nejenom pro Čechy, ale i pro Němce. A to tehdy v tom revolučním kvasu se nehodilo, že jo. Takže je to takový, no teď jsem si trochu zaplakal. No,
0: no to nevadí. Tak samozřejmě v Plzni je taky divadlo Josefa Kajetána Pila, jak jsme o něm mluvili, skvělé divadlo, ano, které čtyřsouborové dělají ano. Třeba i vynikající muzikály.
1: Ano, ano, Olšovský, Lumír
0: ano,
1: Olšovský.
0: Ano, Lumír Olšovský je
1: vůbec
0: tam jako
1: je to,
0: šéf.
1: Na ty jsem pyšný. Jako. Je tam krásné divadlo Alfa, kde já každý měsíc dělám takzvaný neočekávaný dýchánek, což je zvláštní, to je něco, co dělám už několik desítek let.
0: Dlouho už.
1: A jmenuje se to neočekávaný dýchánek z několika důvodů, hlavně proto, aby od toho nikdo nic neočekával, ale taky proto, že lidi na to chodí a vůbec neví, na co jdou. Vůbec nemají potuchu, co tam bude za hosty, co se tam bude dít, nic. A my to točíme pro Český rozhlas, jestli to tady můžu říct, ne, jo?
0: Jo, samozřejmě.
1: A je to prostě takový zvláštní fenomén.
0: Mm-hmm. No. A ty víš, na co se zeptáš dopředu?
1: Nevím, nevím.
0: Já taky ne. Je to improvizační, samozřejmě to moderátorství je právě v tomhletom krásné, že se dá improvizovat a přizpůsobit tomu hostovi a tak. Dobře, dáme si teď ještě jednu skladbu, pak bude už poslední, tak se za chviličku už budeme loučit a o Petru Jančeříkovi jsme se teď konečně něco dozvěděli, co teda všechno dělá, alespoň v té Plzni. Teď to bude skupina Nirvana, ta skladba se jmenuje Smells Like Teen Spirit.

0: Slyšeli jsme tedy Nirvánu, teď ne Nirvánu, ale orchestrální podobu, to je ještě se sborem, to je jejich písně Smells Like Teen Spirit. Petr Janžařík je mým hostem ještě chviličku na Rádiu Klasik Praha a já se chci teď zeptat ještě na tvoje další aktivity. Ty jsi jednou chvilku taky dělal dabing, ale jenom nějaké dětské postavičky, nebo jak to bylo s dabingem?
1: My jsme, můj brácha je režisér, Tomáš.
0: Ano.
1: A dělá takové ty krásné věci pro ČT dvojku, takové ty dokumenty. Mimochodem, když jsem se měl, tak jsem vešel do metra a tam byla holka s maminkou, tý holce mohlo být, já nevím kolik, 16, 17. Je, pane Jančařík, já říkám, dobrý den. Já vás ráda poslouchám, s váma je legrace. No, dobrý, tak jo. A říkala mi, a pozdravujte syna. Ten má tak krásný hlas. Já když ho poslouchám, tak byla jako tak jako zamilovaně, tak jsem si říkal, tak to musím Míšovi říct, co člověka, ano. To chlapa potěší tohle.
0: To je pravda, ty dokumenty, to je krásné namlouvání, asi jo, člověk jo. Vidí nádherné věci a tak. No a co ty dětské postavičky, jak vám to sedělo?
1: No
0: jak ti to sedělo?
1: My jsme dělali část dokumentů, je to mnohodílné, byl jednou jeden člověk, byl jednou jeden vědec nebo co, takový krásný francouzský kreslený seriál, k tomu jsme dělali několik dílů a to je hezká, krásná práce. No. Tak já jsem to dělal strašně rád a dělal jsem to s lidmi, kteří to umí daleko lépe než já, ale taky dobrý. No. Vlastně jsem si ještě vzpomněl, že jsem pár let strávil taky v takzvaném směšném divadle Luďka Soboty.
0: Aha,
1: a to bych neměl vynechat, protože Luďka mám rád. A to teda zase, já jsem tak rád, že mě ty lidi vzali mezi sebe, protože strávit s nima, zvláště ty zájezdy, to byla vždycky tak okouzlující věc. Já jsem se na to vždycky těšil. A jak jsou lidi, kteří říkají, Ježíš Maria, zase zájezd a zase tam pojedeme 300 kilometrů a v noci zpátky, nebo se tam někde spalo třeba jednu, dvě noci a tak. Ale to byly ty nejkrásnější. To byly opravdu, jsem strašně rád, že jsem tenhle ten jaksi kočovný život zažil. Bylo to úžasné.
0: Budeme se muset žel rozloučit v našem pořadu z archivu osobností. My jsme ti dnes hráli teda ty tvoje oblíbené skupiny některé, ale vybírali jsme teda skladby, které byly jaksi instrumentovány pro orchestr, případně pro orchestr a sbor. A teď na závěr uslyšíme ještě skladbu, která bude od Pink Floydů, tak to je pojem, samozřejmě klasika té hudby. Jmenuje se Shine on Your Crazy Diamond a bude hrát právě zmíněná Královská filharmonie. No a když bychom měli pozvat na Petra Jančaříka, kde tě můžou teda teď lidi třeba vidět? Teď budou prázdniny za chviličku.
1: Teď budou prázdniny. Já jsem třeba teď s jednou takovou zvláštní společností, jmenují se Šenorská divadelní společnost. Mě pozvali, jestli bych si s nimi nezahrál takový muzikál, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Hmm. Není to Noc na Karlštejně, ale Jedna noc na Karlštejně. Je to samozřejmě ten Vrchlický, jo, ale jinak zpracovaný trochu. Muziku k tomu ale krásně udělal Zdeněk Barták. Já jsem si říkal, no, udělat muziku k Noci na Karlštejně, poté, co my známe,
0: ty po Karlu Svobodovi,
1: tak to, ale ten Zdeněk to udělal výborně. Petr Markov udělal texty a je to hezká věc, tak to párkrát zahrajeme ještě teďko o prázdninách. No a po prázdninách to už zase začne divadlo Pluto, zase začne Český rozhlas a potom spousta různých moderací a takových jako, já strašně rád dělám dokonce i takové jako one man show, jakože přijedu někam a strávím tam tu hodinu a půl a snažím se, aby se ty lidi nenudili, abych nesklamal pana profesora, o kterém jsem mluvil, aby si Machovec řekl, jo, to bylo taky poslední věc, co řeknu. To už byl pan profesor v nemocnici a už měl nějaký věk a říká mi, pane kolego, budeme si tykat. A já jsem říkal, nezlobte se, pane profesore, ale já opravdu, jako mě to potěšilo, ta nabídka, ale já to nepřekonám. Prostě já teď nemůžu, tady jste na lůžku a já nemůžu říkat, Milane, tak co, jaká byla moč nebo teplota, co, všechno v pořádku. A on se tak na mě podíval a řekl mi, to je škoda. Já už si nemám s kým tykat. A já se dodnes stydím za to, že jsem si s ním nezačal tykat. Že jsem ho zklamal vlastně.
0: Petře, moc děkuji. Děkuji, že jsi přijel z Plzně k nám do Pražské.

0: Jo, studia Rádia Klasik Praha, přeju ještě hodně krásných pořadů a hodně smíchu.
1: Vždy s úsměvem.
0: Vždy s úsměvem. Mým hostem byl Petr Jančařík, na závěr Pink Floydi a my se oba loučíme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: z archivu osobností.
1: Ladíte Klasik Praha. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.